0: Hit Rádio Černá Hora.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za

máš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co

because my dreams are bursting at the seams.

0: potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo.
1: Tak hurá na Vysočinu.
0: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
1: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
0: Skály a vyhlídky, co berou dech.
1: Rybníky, jezera i koupaliště.
0: Aktivní zábava i adrenalin.
1: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
0: Vysočina má co nabídnout.
1: Stačí si jen vybrat.
0: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.

0: www.chiny.cz. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: firmanazážitky.cz.
4: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
5: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
9: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
10: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
11: Zvou vás autosalony Kopecký 3. června u OC Tesco v Hradci Králové.
12: Cirk UF Trutnov. Strhující akrobacie, koncerty a zábava pro celou rodinu. Mezinárodní festival nového cirkusu ozdobí hvězdy z Austrálie, Gravity and Adramits i další zahraniční umělci. Vystoupí Cirk Laputika Studio Performance Group a špička české scény. Od 3. do 7. června v trutnovském UFu a ve dvou šapitových blízkosti. Více na cirkuf.cz.

0: aquapalace.cz.
1: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
2: I'm Ariana Grande.
3: It's Hozier.
4: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
5: On air.
2: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Největším plátcem daní v Česku je nově Škodovka. Automobilka Škoda Autoloni odvedla státu na dani z příjmu téměř 18 miliard korun. Překonala tak energetickou společnost ČES, která byla v čele žebříčku o rok dřív. Třetí skončila Česká spořitelna. Umělá inteligence odemyká tajemství minulosti. Historikům pomáhá luštit stovky let staré šifrované texty, které byly dosud nečitelné. Věci díky AI rozluštili třeba tajné lékařské recepty nebo milostné dopisy ze 17. století. Moderní algoritmy dokážou analyzovat stovky symbolů během několika minut. Podle odborníků může AI zásadně změnit poznání lidské historie. USA budují v Keni karanténní centrum kvůli ebole. Spojené státy tam staví zařízení pro své občany, kteří byli vystaveni nebezpečnému viru. Po stabilizaci zdravotního stavu nebudou pacienti hned převáženi do USA, mají být přesunuti do zatím neurčené třetí země. Mimo Afriku jsou aktuálně hospitalizováni dva Američané, jeden z nich je v Česku, druhý v Německu. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Ve Špindlerově Mlýně pokračuje propojení areálu Svatý Petr a Medvědín. Letos má fungovat alespoň jednosměrně. Kvůli stavbě mostu a lanovky je teď uzavřené parkoviště P1 a v létě potom přibudou další dopravní omezení. Lyžaři by nové propojení mohli poprvé vyzkoušet při zahájení sezóny začátkem prosince. No ještě se podíváme na to naše východočeské páteční počasí. Celkově polojasno až oblačno a nejvyšší teploty nám vyskočí do rozmezí 24 až 28 stupňů Celsia.
8: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.

0: Vysílání šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Vysílání
1: šampionů. 2 minutky po 6. vám přejeme krásné ráno. Je pátek. Ahoj Jasmin.
2: Ahoj.
1: Ahoj Dave.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj Michale.
1: Dobré ráno. No tak odstartujeme nějakou muzikou, ne?
2: No měli bychom určitě.
1: No tak Pink, tak pojďme na to, hezké ráno. Hit rádio.

0: Tímhle jsme odstartovali páteční snídaně šampionů tady na Hitrádiu. Pink, Runaway, 6 hodin, 4 minuty. Michal, Jasmina, David s vámi, hezké ránko.
1: Už za chviličku nás čeká minuta šampionů. Máme vždycky 60 sekund na to přečíst všechny zprávy od vás, které nám napíšete. A vždycky po vás chceme tři věci.
0: Jak se jmenujete? Odkud jste? No a dneska se samozřejmě zeptáme, co vy a vaše plány na víkend. Tak už to můžete sypat na 777-937-777 a mě by zajímalo, jaké plány na víkend máte vy dva.
2: Já mám v hlavě jednu myšlenku, která si úplně nesouvisí a nevím, jestli můžu říct. Dneska přišel Michal do rádia, já si říkám, že je dobře, že pracujeme v rádiu a ne v televizi.
0: Že nejsme vidět.
2: Vypadáš strašně, Michale, co ti je, co se ty nespal?
0: Já jsem člověče nespal, měl jsem zimnici, ale nechtěl jsem vás tady nechat, jo.
1: Tak
0: já
1: si myslím, nakazit
0: já, ne, já si myslím, že to je tou změnou počasí, protože včera klimoška asi 5 hodin v autě a jakoby myslím si, že tam je zakopaný pes.
2: Vy jste si to představili, pardon, Michal je jako taková ta celebrita, kterou vždycky vydáte jenom navoněnou, úplně vyfintěnou a pak jednou za čas vidíte někde na veřejnosti a říkáte si, pane bože, to nemůže být ona.
1: No, ty chceš,
0: abych se vyfotil a dal to na Instagram, aby
2: to
0: lidi viděli,
2: jak vypadám teda nechci, naopak.
1: Já doufám každopádně, že to nechytíme, protože co se ptal na ty plány na víkend, já budu celý víkend s bráchou a jeho malým miminkem.
2: Aha.
1: Takže
2: tak to rovnou budu olej, když vidím Michala.
0: No. Já budu na svatbě teda, včera, zítra. A co ty, Davide?
2: Hele, my jdeme. Vlastně, že ani nevím, co budeme dělat.
0: Tak jo, tak jak, co plánujete vy? 777-937-777, jak se jmenujete, odkud jste a jaké máte plány na víkend? Teď naskok do Vrchlabí, hezké ránko.
3: Jela jsem s Marcelou.

0: Tohle jsou Činasky, Vrchlabí na Hitrádiu, 10 minut po 6. Krásné ránko. Minuta šampionů. Chtěli jsme po vás, jak se jmenujete, kde nás posloucháte a jaké máte plány na víkend. Startujeme teď.
1: Roman, Turnov, relax, knížka, tablet, pivko, večer s přáteli a grilovačka v Edenu.
0: Lukáš Dobruška, dnes den FPZS v Dobrušce a v sobotu aviatická pouč.
1: Eva Lukavec, 8 hodin pracovat a pak hurá na Orlík.
0: Klára z Donky, po roku a půl víkend bez dětí, takže pohodinda.
1: Wendy Bernardice, pátek pouč Žacléř s dětmi, sobota Laser Game Trutnov s dětmi, neděle dětské rybářské závody, bude to fuška.
0: Tam ten nalajnovaný. Patrik Usí na Dorlicí, víkend závody do vrchu Ústecká 21, celý víkend na kopci. Na poslední zatáčce s vysílačkou, tak klidně doražte.
1: Milada Skalice u České Lípy veze mámu na výlet do lázní Poděbrady, těší se jako dítě, má tam vzpomínky.
0: Katka Teplice, máme v Teplicích velkou celovíkendovou akci, zahájení lázeňské sezóny, přeji hezký den všem.
1: A ještě se mi tady líbí Maruška Nový Jičín, slaví 60 už celý týden, snad přežije, moc zdraví. To není moje jako přání, to tady píše takhle, snad přežije.
0: No tak snad přežije. Přejeme teda všechno nejlepší a všem, kdo nás sladíte, posíláme další parádní hity. Tohle je Danza Kuduro.

0: Golding. Čtvrt na sedm, dvě minuty k tomu, ladíte páteční Rádio Krásné ránko. Tak včera nám to nějak nevyšlo. Nejenom nám tady ve studiu, měli jsme nějaké tipy, jak dopadne hokej, ale vlastně tak jako celkově, no. Kolik jsme tipovali? Já 3-2.
1: Mám to tady napsané, já 3-1 pro Čechy.
2: Aha. A já 2-1 pro Čechy.
1: A ty si původně ale říkal, než tě David zvyklal, že předtím jsme nad nima vyhráli, že vyhrajou Finové.
0: Já jsem nechtěl být negativní, no, tak to prostě nedopadlo, no. Ale zase je tady pár důvodů, proč je super, že jsme vypadli, vlastně, jo. Aha. Tak o víkendu můžeme ven, no, nemusíme sedět u telky. Tak když pořád vyhráváme, tak medaile ze všední, tak si toho takhle budeme vážit víc. Naše ženy, pozor, jo, s tím mám osobní zkušenost, si konečně odpočinou od očumování hokejistů v televizi.
1: Jo, to, a to mě mrzí zrovna.
0: To bylo furt, a já to poslouchám, říkám, no, jsi zbláznila, no. Tak hraje hokej, no.
1: Kuba Lík Sedlák, hezký.
0: Michal David nemá důvod skládat vítězný song. Jo. Což je taky dobrý. A náplast na duši, naši slovenští bratři dopadli teda hůř, jo. To nás může trošku jako potěšit, jo. Nicméně dobrá zpráva je, že příští rok bude mistrovství, hádejte kde? V Německu.
1: Aha.
0: V Německu, Düsseldorf a Mannheim, takže to budeme mít vlastně kousek, takže já už teďka se těším, protože myslím si, že to bude poprvé, co vyrazím na mistrovství. Co vy, kdo posloucháte? Pojedete s náma? No jasně.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
7: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
8: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.

0: www.aquapalace.cz.
1: Já už mám hlad!
2: Tak se pojedeme pořádně nacpat do futura. Kdo má na co chuť?
3: Skvělý nápad, aspoň nemusím vařit. A ještě si v klidu nakoupím.
4: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
10: Zvou vás autosalony Kopecký 3. června u OC Tesco v Hradci Králové.
11: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
12: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
13: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
14: Kaufland.
15: Jsou tady.
14: Jsou tady.
16: Jo, jsou tady.
17: Jsou tady.
14: Řekni to všem.
17: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
14: Jsou ještě tady?
18: Jsou tady.
19: Nejrychlejší dopravní servis a David Dračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z východních Čech, hlásíte překážku v provozu. Na Svitavsku v Moravské Třebové v Dukalské ulici probíhají práce na silnici. Moc to tam nehoňte.
20: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Černá Hora.

0: End of Beginning. Tohle je nová muzika na Hit Radio v 6.29. Michal Jasmin, David s vámi a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Do kostelů dnes zamíří tisíce lidí, po celém Česku totiž startuje už 18. ročník akce Noc kostelů. Večer a v noci se veřejnosti otevřou stovky kostelů, kaplí i modliteben. Letošní motto zní odvaha a připomíná překonávání strachu nebo otevřenost novým setkáním. A teď smutná zpráva ze světa sportu. Zemřel čtyřnásobný vítěz Stanleyova poháru Claude Lemieux. Bývalému kanadskému útočníkovi bylo 60 let. Ještě v pondělí nesl pochodeň při tradičním předzápasovém rituálu v hale v Montrealu. O jeho úmrtí informovala organizace veteránů NHL na sociálních sítích. Pro české fanoušky světový šampionát končí. Naši nestačili na favorizované Finsko a na další medaily z mistrovství světa si budou muset počkat minimálně rok. Naopak vůbec poprvé v historii postoupilo do semifinále Norsko.
0: No já teda nevím, jestli to máte stejně, ale já třeba osobně už vůbec nevím, kdo tam zůstal.
3: To je přesně ono, to je přesně to, co se tady každý rok snažím vymítit, no. Že kdykoliv Česko ze světového šampionátu vypadne, tak pro českého fanouška ten turnaj už neexistuje. To vůbec nevím, že se co hraje.
0: Vypínáš televizi a hotovo. No tak kdo tam je teda, víme?
3: V semifinále hraje zítra Švýcarsko proti Norsku a Kanada proti Finsku.
0: Mm-hmm. To jo, tak koho typujete? Já bych to přál Švýcarům vlastně.
3: Hele, po včerejším typu já už asi
0: taky ne. Pojďme radši hrát. Manic Street Preachers, hezké ráno z Hit Rádia.

0: X a Mirka Miškechová. A tohle je taky páteční hit rádio Snídaně šampionů, chvíli po půl sedmé, hezké ránko.
1: Krásné dobré ráno.
0: My jsme se chtěli bavit o nejoblíbenějších dětských jménech. Tam se totiž stala velká změna. Tam se totiž udála velká změna, konkrétně u dívek.
1: Ano, vždycky vítězila, roky vítězila Eliška, jo. A teďka Viktorie po mnoha letech Elišku překonala, jo. Máme tady revoluci v českých porodnicích. Po 13 letech vlastně. Narodilo se 1190 Viktorií, něco přes 1120 Elišek. Nicméně, co se týká třeba mužů, jo, tak u kluků zůstává na prvním místě Jakub.
0: Jakub. Já se tady koukám do toho seznamu. Je tady David na 6. místě a třeba takový Michal tady není vůbec.
1: Na 2. místě je tady Matyáš. Máme tam někde Davida? Když to máš před
0: David
1: sebou?
0: Na 6. místě.
1: Jo,
0: tady koukám na něj. David je na 6. místě. Pak tady na 6. místě taky Anna, Amálie, holčičí jméno, Emma, Laura, Julie, Rozálie. Tyjo, takže na prvním místě poprvé v historii Viktorie. Viktorka.
1: Viktorka, mimochodem, kdybyste chtěli mít jistotu, že vaše dítě nebude ve třídě, nevím, 5. Jakub a 10. Viktorka, tak teďka se prej oprašujou jména po babičce a dědečkovi, jo, statisticky. Takže Franta, Ludmila, Antonín, to prej teďka bude jako velká bomba.
0: Já si myslím, že tenhle dívčí seznam, tahle dívčí žebříček se líbí hlavně fanouškům plzeňské FC Viktoria Plzeň. Tam je to za mě povinnost, když se ti narodí dívka pojmenovat jí Viktorka.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
4: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
13: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
14: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
15: Senkor.
16: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
17: Tohle nepřeslechněte.
6: Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
15: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Olfincar, Hradec Králové a Trutnov, www.olfincar.cz.
17: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
18: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
19: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Jihlavanku. Kilogram v Bila klubu za 199,90 pouze v pátek. A milku čokoládu při koupi od dvou kusů za 27,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
20: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z východních Čech hlásíte překážku v plynulosti provozu. V Jaroměři v Králové Dvorské ulici bude probíhat údržba vozovky.
21: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
22: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Ben, tohle jsou hity pro vaše lepší páteční ráno. Posloucháte Hit Radio v 6.49. No a třeba teď někdo z vás vyhraje.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
2: Luxusní dovolenou vašeho vlastního výběru z Invií za 40 tisíc korun. Máme tady takový virtuální letadýlko, 6 řad, 6 sedadel v každý z nich a někde tam je právě to výherní sedadlo.
0: Výherní sedadlo dovolená za 40 tisíc dle vlastního výběru. Případně se tam schovává Člověče nezlob se, nebo lístky na Marka Ztraceného, a nebo třeba vůbec nic. 800 937 937 volejte právě teď. A já se ptám, kdo je s námi ve vysílání? Hezké ráno.
3: Dobrý den.
0: Dobrý
2: Ahoj,
0: den.
2: Ahoj, kdo tam?
3: Eva.
0: Ahoj, Evo.
4: Ahoj.
0: Tady Michal, Jasmin a David. Jaký máš ránko, co?
3: No, tak je to pracovní, vzhledem tomu, že je pátek a je krásný den, takže pohoda, blíží se víkend.
0: To je pravda. No tak ty máš, Evo, hlavně super možnost teď vyhrát zájezd v hodnotě 40 tisíc korun. Tak chceme po tobě, aby si typla sedačku. Máme 6 řad a sedadla A až F.
3: Takže já bych zkusila 4E.
0: 4E nebo 4A?
3: E.
0: 4E.
5: Jako Eva.
0: 4E. Jako jo. Eva.
2: 4E.
0: 4E jako Eva. Tak
2: Evy. Pod sedačkou 4E se dovolená... No, není tam. Neskrývá...
0: A je tam aspoň něco, Jasmin?
2: Hele, koukám, jak koukám, ne, a Evíku nevidím,
0: ne,
2: vůbec nic.
0: Ne, to nemůžeme Evě udělat. Evi, tak teďka to nevyšlo, ale další šance za 2 hodiny v 8.50. Zkusíš to?
3: Určitě, určitě.
2: Tak držíme palce.
0: Tak jo, hezký děkuju. Den a hezký víkend.
3: Ráno.
0: Děkujeme, ahoj.
2: Ahoj,
3: ahoj. Ahoj.
5: Jsme vždycky říká, že pod sedačkou nic není.
2: Tak koukám
5: se i do takový přihrádky. A...
0: Co je vlastně pod sedačkou v letadle? Je tam něco?
2: Většinou bordýlek nějakej.
5: Tam je místo pro další zavazadlo, ne?
0: To je fakt. Hmm. Tak v 8.50 za 2 hodiny další šance pro někoho z vás vyhrát dovolenou dle vlastního výběru od Invie v hodnotě 40 tisíc korun.
6: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
4: Kaufland.
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
12: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Cena ropy se po výkyvech stabilizuje. Trhy nejprve reagovaly růstem na zprávy o americkém útoku na Irán, později ale většinu zisků smazaly. Důvodem je informace, že USA a Irán se podle médií dohodli na prodloužení příměří o 60 dní a zahájení jednání o jaderném programu. Dohoda ale zatím není potvrzena ani Washingtonem, ani Teheránem. Raketa miliardáře Jeffa Bezose explodovala na rampě. Stroj New Glenn společnosti Blue Origin vybuchl během testu na kosmodromu na Floridě. Expoze otřásla okolím a oblohu zbarvila do oranžová. Nikdo ale podle firmy nebyl zraněn. Příčina nehody zatím není jasná. Společnost chtěla letos s raketou konkurovat firmě SpaceX Elona Muska. Za plánování útoku na koncert Taylor Swift padl trest. Rakouský soud poslal 21-letého muže na 15 let do vězení. Podle soudců chystal útok na vystoupení popové hvězdy ve Vídni a podílel se také na založení teroristické buňky. Muž vinu podle médií částečně přiznal. A teď už pojďme k nám do regionu.
13: Na fotkách to úplně dobře nevypadá, ale funkci to splňuje. Správa Krnap znovu nainstalovala na vrcholu Sněžky ochranné sítě, aby zabránila ničení vzácné přírody turisty. Na nejvytíženější České hoře budou až do konce října posílené také kontroly strážců i policie. Sněžku každoročně zatěžuje extrémní návštěvnost a lidé často vstupují mimo vyhrazené trasy. Ještě se podíváme, jak budeme mít po celý pátek na východě Čech. Čekáme polujasnou až oblačnou oblohu a nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia.
14: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.

0: Today. Snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Krásné ránko.
2: Krásný pátek konečně.
0: Snídaní šampionů.
1: Startujeme druhou hodinu páteční snídaně s vámi Michal, Jasmin a David.
2: Pokud nás teďka ladí někdo, kdo jste se vrátil ke svým nebo svý ex, tak rozhodně zůstaňte s náma, protože za chviličku budeme chtít vaše příběhy.
1: Takže dvakrát do stejný řeky, jo?
2: No jo.
1: No počkejte na to.
0: Hit Radio Černá Hora.

0: Fast Boy, 7 minut po 7. Říká se, že dvakrát do stejné řeky nevkročíš.
1: Jo.
0: Tohle známe, ale stejně se tam jdeme vykoupat. A tak by mě zajímalo, vy kdo posloucháte, jestli jste někdy vkročili dvakrát do stejné.

0: už mají miminko a je to opravdu láska jeho života.
1: Takže to funguje. Takže výjimka potvrzuje pravidlo. Co ty, Davide?
2: Já jsem nikdy nic takového nezažil, takže já mlčím.
1: No tak by nás zajímalo, a vy, kdo nás posloucháte, jestli vám to třeba vyšlo, když jste se vrátili zpátky k bývalému, anebo co se stalo, když jste se vrátili a úplně to nevyšlo, tak v čem byl ten zakopaný pes?
0: Dejte vědět.
1: 777-937-777. Budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp, případně klasicky jako zprávu. Teď Velešly Arms, Legendary na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Lady Gaga, Abrakadabra, čtvrt na osm, páteční hit rádio, hezké ráno. Tak co, vrátili byste se ke svému ex? Řešíme tady, že návrat k bývalému partnerovi může paradoxně vztah utužit. Mm-hmm. Osobně tu zkušenost nemám, vrátil jsem se do stejné řeky, nedopadlo to, ale ptali jsme se vás, jak vy to máte, jak vy jste to měli.
1: Jedna ze zpráv zní, já jsem se vrátil také k bývalé, nikdo jiný mě totiž nechtěl a již jsme spolu dalších 11 let a klape to.
0: Hezky, hezky. Taky píše Pája, ahoj, já se vrátila k příteli, dnes už manžel, je to mezi námi mnohem lepší, ale šťastná nejsem. Pokud člověk cítí, že to není on, tak by se vracet neměl.
1: Takže je to lepší,
0: ale
1: než to bylo.
0: Není. Tak
1: ale
0: jestli není šťastná, tak proč s ním... No dobře, pojďme dál. Lucie píše.
2: Dobré ránko, jednou jsem se vrátila k bývalému partnerovi, ale nedopadlo to. Zvláštní bylo, že jsem se s ním rozešla v době, kdy jsme měli klidné období. Nějak jsem svou myšlenku na rozchod řekla nahlas a bylo. Byla to první láska a když lidé začínají spolu jako hodně mladí, tak se pak jako dospělí v názorech můžou rozcházet.
1: To je taky pravda.
0: Taky píše Lucie. Ahoj šampioni, já do stejné řeky vstoupila dokonce třikrát a nyní je to už 17 let spokojeného a šťastného manželství a dvě krásné zdravé děti. Takže když se chce, všechno jde.
2: Líbí se mi ještě zpráva od Reny. Asi záleží na důvodu rozchodu. Já se s přítelem rozešla, protože jsme žili každý v jiné zemi. Po 4 letech jsme se k sobě vrátili, on se přestěhoval sem a jsme manželé už 18 let. Důvodem rozchodu tehdy byla opravdu jenom vzdálenost, jinak mám úžasného chlapa a neměnila bych.
0: Mm-hmm. Taky tady jsou nějaké hlasovky, třeba od Monči.
3: Dobré ráno, rádio. Takže k prvnímu manželovi bych se ráda vrátila, ale bohužel už má novou přítelkyni. A o druhým bývalým manželovi raději nebudu ani mluvit. To i kdyby se stavilo na hlavu, tak bych se k němu nevrátila.
1: To je vlastně zajímavý point, že vlastně můžete mít opravdu někoho takového, ke komu byste se chtěli vrátit a víte, že to nejde.
0: Ale on už vás nechce.
1: Yeah.
0: Taky tady hlasovka od Marie.
4: Ahoj, já jsem se po asi 2 letech vrátila k mému nynějšímu manželovi. Máme spolu už 2 děti a jsme spolu vlastně od základky, od 9. Takže vrátit se u nás bylo dobrý rozhodnutí a jsme spolu moc šťastní.
1: Ahoj, Maja. To je hustý.
0: Moc základky, takže to funguje. Ještě tady máme hlasovku od Milady.
5: Ahoj. A může to být třikrát? Jednou v 83. na výšce jeden rok, pak v 98. jeden rok a nakonec ve 2018 a už jsme spolu 8 let a je to skvělý.
0: Tak to by mě, člověče, nenapadlo, že to jde třikrát, jo? No, když tam se spálíš jako jednou, tak dobrý, pak po druhý dobrý, ale po třetí...
1: To už je v SMS-kách někdo psal taky, že třikrát, to už je tady druhý případ, ale spíš mě zajímá jako ten příběh, který zatím byl, že vlastně jste teda s někým rok, pak dlouho ne, zase rok, jako
0: pouzečka,
1: na zkoušku
0: pak
1: a
0: zase...
1: pak už to vyjde po zase strašně dlouhý době od toho rozchodu zajímavý a teda jsme rádi, že to vyšlo.
0: Děkujeme za vaše zprávy. Za malou chvíli pro vás všechny doladíte další hity Linkin Park, taky Eva Farnáno a připomínáme, že soutěžíme o 2 univerzální vstupenky na festival Hrady.cz v rychlé 5, tak zůstaňte s námi.
6: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
7: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
7: Kaufland.
9: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
10: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
11: Hledáte perfektní brýle na léto?
6: optice Filman pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na filmann.cz.
11: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusu novým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
12: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
13: Happy Sport!
12: Půjčovna a servis call.
14: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
17: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
18: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
19: Senkor, slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
20: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
21: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
22: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z východních Čech nám hlásíte překážku v plynulosti provozu. Na trase mezi Svitavami a Litomyšlí u Janova dejte pozor na výjezd vozidel ze stavby.
23: Olfin Car Driving Day. Testovací jízdy 40 vozů od 10 značek na jednom místě. V neděli 7. června na hřišti BICZ Park Golf Hradec Králové.
24: Hit Radio Černá Hora.

0: Tohle je Eva Farná, Leporello na Hitrádiu přesně o půl osmé. David má...
1: Ranní update.
0: Je to tvoje, Dave.
2: Komáři se mohou učit obejít repelent. Francouzští vědci zjistili, že komáři druhu přenášejícího žlutou zimnici si mohou spojit vůně repelentu s potravou. V pokusech pak častěji útočili i na ruku natřenou repelentem, pokud byli na jeho pak zvyklí. Zemřel herec divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta, bylo mu 86 let. Divadlo oznámilo, že odešel v noci a připomnělo jeho dlouholeté působení na scéně. Divadlo Járy Cimrmana uvedlo, že Hraběta začínal jako osvětlovač, později se stal i hercem. Mladí nepoužívají opalovací krém. Podle posledních průzkumů po něm sahá jen asi 37% generace Z pravidelně, zbytek spíš výjimečně. Odborníci přitom připomínají, že ochrana před sluncem je klíčová pro zdraví kůže.
3: Prosím vás, ať jste Gen Z, millennial, boomer, cokoliv, používejte SPF-ko, protože je to péče do budoucna, jo? Ať pak nemáte zbytečně víc vrásek, nejste vysušený, vyschlý, k tomu to je taky.
0: Si myslím, že Gen Z se nemaže zvenku ani zevnitř. Kde jsou nějaký tradice.
2: To se říká, že bychom se měli mazat, i když nejsme na úplně přímém slunci, mm-hmm. Protože i přes mraky svítí.
0: Jako opalovákem myslíš teďka, nebo?
2: Co jsi říkal?
0: Jsme pro vás dvě vstupenky na Hrady CZ. Dvě vstupenky na festival Hrady CZ. Univerzální vstupenky, o tom je soutěž Rychlá pětka, tak pokud byste je chtěli vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Tohle je taky páteční Hit Radio 7.34 a jdeme soutěžit. Rychlá pětka.
1: Celý tento týden hrajete o dvakrát univerzální vstupenku na jednu ze zastávek festivalu Hrady CZ. Bude v 8 krajích České republiky na 8 nádherných památkách. Spousta skvělých zpěváků, spousta skvělých kapel. Daniel Landa, Miraj, Rybičky 48, Tomáš Klus, Lenny, Rytmus, Vypsaná fixa a mnoho dalších.
0: A o tohle si zasoutěží Martin z Plzně. Martin, hezké ráno.
2: Dobré ráno, ahoj.
0: Dobré ráno a zdravíme taky Matýska, tvého syna. Ahoj Matýsku.
3: Ahoj,
0: ahoj. Tak možnost vyhrát dvě univerzální vstupenky na festival Hrady CZ, vy to máte nejblíž na Švihov, jestli se nepletu, že jo?
2: Přesně tak.
0: Přesně tak. A už jste byli na Hradech někdy?
2: Nebyli.
0: Takže to bude...
2: To vždycky nevyšlo, dovolený jsme se kryli, ale letos doufám, že to vyjde už.
0: Takže možná premiéra, no tak pojďme na to.
4: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje les, ve kterém žije loupežní krumcajs?
2: Žáholek.
5: No jo.
4: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Chlapi, budete vědět, kolik centimetrů má 1 metr?
2: 100.
0: Je to tak.
4: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Ve kterém městě stojí slavná Eiffelova věž?
2: Paříž.
0: Ano.
5: To tak.
4: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Martine, Matýsku, které zvíře spí hlavou dolů zavěšené v jeskyních nebo na půdách? Netopí.
2: Netopí.
0: No jasně. A pojďme na poslední 5. otázku.
1: Začíná příští týden červen, kluci.
2: Ano.
0: Ano.
5: Ano.
0: Vy jste neuvěřitelný, chlapi.
2: Super.
1: Je to vaše, moc gratulujeme. Půjdete spolu takhle, nebo jak to bude?
2: Asi půjdeme spolu, víc, Matýsku.
3: Asi půjdeme ještě s mamkou.
0: Asi s mamkou. No tak, Matýsku, ty jsi neuvěřitelný, pomohlo si taťkovi vyhrát. Martine, ty jsi taky skvělej. 2 univerzální vstupenky posíláme, Hrady si užijte a hlavně si užijte víkend. Mějte se.
2: Děkujeme moc.
0: Není zač.
5: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
4: Rychlá pětka. Ve snídani

0: Divoký kočky. Lean Rhymes, Can't Fight the Moonlight. Posloucháte páteční Hit Radio snídaní šampionů 7.40.
1: Pozor, dokázali jsme najít nejspíš první dobrou věc, která se stala díky Trumpovi.
2: Jo.
1: Možná jste na netu viděli fotku albínskýho buvola z Bangladéše a ten měl být rituálně poražený v rámci nějakého jejich tradičního islámského svátku Eid al-Adha, nějaký svátek oběti.
0: Ještě jednou?
1: Svátek oběti.
3: Chtějí ho sníst asi.
1: Přesně, chtějí ho sníst. Byl mimořádně vzácný ten buvol, takže tím spíš bych ho jako nechala žít, ale pro ně to byla o to vzácnější oběť, jo. Nicméně, kromě toho, že to byl buvol albín, tak taky byl vlasatej a to se právě řešilo na sítích, že extrémně připomínal Donalda Trumpa. Fakt, když jste si dali vedle sebe fotku Trumpa a toho buvola, tak to byla prostě jedna ku jedný.
0: Tak jste nepoznali, kdo je větší vůl.
1: Nicméně, normálně bych řekla, že k jeho smůle mu byl podobnej, ale naopak to bylo k jeho štěstí nakonec, protože právě tou jeho podobou si získal extrémní pozornost u strašný spousty lidí a vlastně dokázali zvrátit ten jeho osud, jo? Bojovali za to, aby ho neporazili, aby dál žil, že je prostě vtipnej, že je vzácnej, ať ho teda nechaj, a ono se to povedlo.
3: Dokonce na několika politických mítinzích ten buvol Trumpa zaskočil a nikdo si toho nevšiml.
4: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: zprávy každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
1: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
3: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
4: Swaglift Day. Strongmeni, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Honkanit aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Swaglift Day.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
7: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
6: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602-489-489.
7: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
8: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
9: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
8: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet. Bez hypotéky.
9: Družstevní byty Chlumec.cz.
8: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
10: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
11: Oh! Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
13: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
14: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z východních Čech hlásíte překážku v plynulosti provozu na Náchodsku ve Velké Ledhuji, v ulici na Sibiři probíhají práce na silnici.
15: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky ProBazén. www.proxim.cz.
16: Pořád jste tady.
17: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hit Radio.

0: Za 6 minut 8 hodin posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů. 2,5 miliardy korun po zdanění. Tolik vyhrál sázející z Česka. Tuhle informaci jste pravděpodobně chytli, že jo?
1: Ano.
0: Ano, co mě teda pobavilo včera, byl článek Známe výherce, neozval se, tak jsme mu poslali mail, uvedla sázkovka. A já si představil, jak tomu dotyčnímu ten mail buď přišel do spamu, nebo ho smazal, jo? Všichni známe ty maily. Ahoj, jsem doktor z Konga, tvůj vzdálený příbuzný, odkázal jsem ti mění v hodnotě 100 milionů dolarů, odpověď hned, nebo bohatství propadne.
1: Mně upřímně, i kdyby přišel jako fakt e-mail, který by nevypadal takhle, ale opravdu od tý určitý jako sázkový kanceláře a tak, tak já bych si prostě myslela, že je to fake, jako.
0: No, úplně vidím, jak tam teďka, jak tam chat, pak to smazal samozřejmě. Gratulujeme k výhře 2,5 miliardy korun a on, no jasně, jo, a mě si nepřijdou, tak to jo.

0: oblíbené auto na dovolenou? Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
4: Senkor.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
6: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
7: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Podvodů na českém internetu přibývá. Senior z Olomoucka naletěl podvodníkovi a přišel o peníze. 72-letý muž uvěřil historkám o zapomenutých penězích na zahraničním účtu. Podvodník ho přiměl kliknout na odkaz a sdílet obrazovku, čímž získal přístup do bankovnictví. Místo slibovaných 400 tisíc korun přišel senior o zhruba 44 tisíc. Policie varuje, aby lidé nikdy nesdíleli přístup do banky a neklikali na podobné odkazy. Evropská unie udeřila na čínský e-shop Temu. Evropská komise mu udělila pokutu skoro 5 miliard korun za porušení pravidel digitálních služeb. Podle Bruselu platforma dostatečně nekontrolovala nelegální a nebezpečné zboží. V testech se objevily závadné nabíječky i dětské hračky s rizikem pro zdraví. Severní Itálii trápí výpadky elektřiny kvůli vedrům. Turín se v posledních dnech potýká s blackouty, které zasahují celé čtvrti. Silná vlna veder přetěžuje starou rozvodovou síť a způsobuje poruchy i na semaforech, což komplikuje dopravu. Tamní energetická společnost říká, že horko přišlo dřív, než se čekalo a sítě pod velkým tlakem. Modernizace za stovky milionů eur se už běží, ale potrvá až do roku 2030. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Ve Špindlerově Mlýně pokračuje propojení areálu Svatý Petr a Medvědín. Letos má fungovat alespoň jednosměrně. Kvůli stavbě mostu a lanovky je teď uzavřené parkoviště P1 a v létě potom přibudou další dopravní omezení. Lyžaři by nové propojení mohli poprvé vyzkoušet při zahájení sezóny začátkem prosince. No ještě se podíváme na to naše východočeské páteční počasí. Celkově polojasno až oblačno a nejvyšší teploty nám vyskočí do rozmezí 24 až 28 stupňů Celsia.
11: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
12: Dobré ráno, šampione.
13: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
14: Jsme tady pro tebe.
13: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
15: Dobré ránko.
12: Krásný páteček.
15: Pátek, víkend na spadnutí, to máme radost a radost budete mít i vy z další muziky. Alex Warren, Ordinary, taky Aviče a Aloe Black, Wake Me Up. Tak pokračujeme.
16: Hit Radio Černá Hora.

0: Ladíte páteční Hitrádio, tohle je Avicii a Aloe Black, Wake Me Up. 8:06, krásné ráno s vámi, Michal, Jasmin a David.
1: Na Karvinsku je teďka veselo. Policie tam řešila takový fakt nečekaný školní případ. Nejdřív tam odhalili svetovaného školníka a když se v tom začali tak víc jako šťourat a bádat, co se tam děje, tak se ukázalo, že pod vlivem byl i ředitel školy. Nicméně, pojďme si obecně přiznat, že školníci jsou takový legendární druh.
0: Jsem si, že řekneš, že školníci to zastřízlova nedají s těma dětma.
1: To taky.
0: To je pravda, bo školník za mě buď je hodnej, a nebo je zlej.
1: Zažila jsem oba případy. Na základce jsme měli skvělýho školníka, na vejšce podle mě nebyl, to si nepamatuju, a na střední tam přesně byl takový ten, že když jsem přišla o minutu později, tak on zavřel dveře školy a nepustil tě a byl zlej a tak a teď si tam zůstane a nikam se nedostaneš.
0: My jsme na prvním stupni měli školníka v pohodě, ten byl moc milej, rád se s náma povídal, ale na druhém stupni to bylo něco jako v Gimplu. Kolman, jde přezutí. Jo, ten byl od rány.
1: Tak co vaši školníci, jaký byli? Byli to ty dobrý týpci, anebo to byli trošku jako zlouni?
0: Já si vzpomínám, že on vlastně měl ještě takový jako školnický úbor vlastně. Mm-hmm, že to byl jako echt školník, který opravdu těm jako školnič, tím prostě tou prací žil, jo?
1: Já si pamatuju, jak jsem byla překvapená vlastně, když jsem zjistila tehdy na základce, nevím v jakém ročníku, že tam jako bydlí ten školník. Ono to dává jako rozum, ale prostě já jsem to tehdy nevěděla a když jsem zjistila, že teda mají byt tam

0: Kateřina Marie Tichá, byt 660 na Hit Rádiu ve čtvrt na devět, krásné ránko. O čem se hodně mluví, je školník z Karvinska, k tomu taky ředitel té stejné školy. Trochu si tam kluci užívají, trochu jiný oddíl, dalo by se říct. No a my jsme se přes tohle dostali k vašim školníkům. Nejdřív jsme tady probírali naše školníky, jak na ně vzpomínáme, a zajímalo nás, jestli vy máte nějakou vzpomínku na vašeho školníka.
1: Péťa píše, ahoj, na základní škole jsme měli školníka, shodou náhod na té škole pracoval už tehdy, když byl můj táta malej, a shodou náhod to byl i náš soused, takže co jsem ve škole provedla, tak to měl táta hnedka z první ruky. Na střední jsme měli školníka, to byl tak úžasný člověk, že mě procházelo i to nepřezutí.
0: Je pravda, že školníci byli hodně hákliví na ty přezůvky.
1: No to
0: přitom
1: jo.
0: Bych dokázal pochopit, že spíš paní uklizečka, kdyby tě viděla bez těch přezůvek, že by tě dala hadrem přes hubu.
1: Jo?
0: Tak je tady zpráva od Jany. Dobré ráno, nejlepšího školníka mají na základní škole v Písku u Jablunkova. Pan Vašek Tobola, skvělý, všechny děti zná jménem, každé ráno je vítá s úsměvem. Potkat ho po ránu je jak balzám na uši.
1: To je hezký. Ondřej píše, ahoj, náš školník na střední škole prodával úžasné bagety, takže svačina byla jistá. Měl přezdívku Mac školník a neměl problém nás poslat do prháje, když jsme si z něj dělali legraci.
0: To je hezký, to jsou vzpomínky. Máme tady hlasovku od Monči.
2: Ahoj, tady Monča. Zdravím, skvělé rádio. A já si pamatuju základní škola Karlovy Vary Dvory a tam vládla legenda školník pan Štrbák. Báli se ho i ty největší frajeři, nejostřílenější prostě darebáci. Páč měl krásný zvyk, že vždycky chytil kluky za uši, za ty vlásky, za ty kotletky a táhl je úplně na špičky. A přesně jak říkala Jasmin, neexistovalo po 8 hodině 8.01 absolutně bez šance dostat se dovnitř. Průser jako blázen a do dneška na něj vzpomínáme na všech třídních srazech. Mějte se krásně, papa.
0: Děkujeme, tak evidentně s panem Štrbou se nechceš dostat do křížku.
1: Děkujeme za hlasovky, za zprávy, jsme rádi, že jsme si mohli při pátku takhle zavzpomínat, před prázdninama vlastně skoro, že jo?
0: Pojďme na další muziku. Imagine Dragons, Sharks, 2 minuty po čtvrt na 9. Jsme Hit Radio, s vámi Michal, jsme na David a přejeme

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
7: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na drmax.cz/diatur. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
8: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
9: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
10: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
11: Ahoj lásko, dneska máme rande, nezapomněl jsi?
12: Říkal jsem si, že zajdeme do Futura. Dáme si sushi, mrkneme do obchodu a na závěr kino.
11: To bude slast.
13: Přesně tak jsem to plánoval.
14: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
15: Cirkus Trutnov. Strhující akrobacie, koncerty a zábava pro celou rodinu. Mezinárodní festival nového cirkusu ozdobí hvězdy z Austrálie, Gravity and Adramits i další zahraniční umělci. Vystoupí Cirk Laputika Studio Performance Group a špička české scény. Od 3. do 7. června v trutnovském UFU a ve 2 šapitoch v jeho blízkosti. Více na cirkuff.cz.
16: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
17: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z východních Čech hlásíte překážku v provozu. Na D11 na 87. kilometru ve směru na Hradec Králové stojí na vozovce porouchaná dodávka.
18: Olfin Car Driving Day. Testovací jízdy 40 vozů od 10 značek na jednom místě. V neděli 7. června na hřišti BICZ Park Golf Hradec Králové.
19: Hit Radio Černá Hora.

0: Tohle jsou Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. A tohle je páteční Hit Radio a snídaně šampionů. David, pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Do kostelů dnes zamíří tisíce lidí. Po celém Česku totiž startuje už 18. ročník akce Noc kostelů. Večer a v noci se veřejnosti otevřou stovky kostelů, kaplí i modliteben. Letošní motto zní odvaha a připomíná překonávání strachu nebo otevřenost novým setkáním. Psychické potíže trápí stále víc lidí po celém světě. Podle nové studie měla v roce 2023 psychické problémy víc než miliarda lidí. Oproti roku 1990 jde o nárůst o 96%. Nejčastěji jde o úzkosti a deprese, nejvíce zasažení jsou mladí dospělí. Víkendové počasí nám úplnou radost dělat nebude. Podle předpovědi nás totiž čeká převážně zatažená obloha s deštěm, teploty ale nebudou klesat pod příjemnou 20.
0: Jsem ti říkal, Davide, ať tam nedáváš. Když nemáte citron, dejte tam počasí. Jo. Já jsem koukal, ale ono se to hodně mění teda na té předpovědi, tak já doufám, že se to teda změní a nebude to vypadat tak, jak to vypadá teďka.
2: Takhle, teď to vypadá od soboty až do středy mráček, takže...
0: Tak mráček dobrý, ale aby nepršelo.
2: Je tady i kapička.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou, pojišťovnou pro život, jaký je.

0: asi. Tohle je páteční Hitrádio, za chvíli 8:45. Představte si tu situaci, že vám zazvoní telefon, zvednete ho a na druhém konci uslyšíte: gratulujeme, právě jste bohatší o 2 miliardy 911 milionů korun. Tak asi by to s náma švihlo, na tom se shodneme, nicméně přesně tolik totiž vyhrál někdo z Česka v Eurojackpotu a teď si zkuste představit, co všechno se za takový peníze dá koupit. 5,5 tisíce nových Fabii, nebo skoro 138 tisíc iPhoneů, anebo si třeba můžete pořídit 256 bytů v Praze. No a na dovolenou, jsme to tady sčotli, můžete jezdit každý rok až do roku 18521.
1: A co je víc, jakože ono vám pořád zbyde něco, jo? To už prostě není výhra, to je extrémní záležitost. A nejlepší zpráva je, že ten šťastlivec týhletý výhry, toho Eurojackpotu, je z Česka. Tak schválně, jo. Kdyby vám opravdu zítra ráno přistály na účtu skoro 3 miliardy, tak co by byla ta první věc, kterou byste si koupili?
0: To se připomnělo Bohuše. Tak, a teď si vás koupím všecky.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Sport.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
6: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
7: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
8: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
9: Swaglift Day. Strongmeni, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Honkanit aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec1.cz. Swaglift Day.
10: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
11: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
10: a poctivé pivo z místních pivovarů.
11: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
10: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
12: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
13: Kaufland.
14: Jsou tady.
13: Jsou tady.
15: Jo, jsou tady.
16: Jsou tady.
13: Řekni to všem.
16: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
13: Jsou ještě tady?
17: Jsou tady.
18: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Kdo by chtěl vyhrát dovolenou v hodnotě 40 000 korun dle vlastního výběru, nechť právě teď vytáčí 800 937 937.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 000.
0: Hit Radio vám může změnit vaše letošní plány na léto. Dovča v hodnotě 40 000 od společnosti Invia dle vlastního výběru.
2: Ano, můžete si vybrat, kam z Invy poletíte, dostanete od nich 40 000 korun. Máme tady virtuální letadýlko, tam je 6 řad, 6 sedadel v každý z nich. Vy musíte uhádnout jednu správnou sedačku, kde se ta dovolená skrývá. Zbývá vám 27 volných sedaček.
0: Jsme to tady za vás spočítali, 27 volných sedaček, takže šance 1 k 27, že se trefíte. Kdo je s námi ve vysílání? Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj, kdo tam?
3: Lenka, ahoj.
2: Ahoj, Moni.
0: Lenka, ne? Lenka říkala.
3: Ne, Monika.
0: Monika, dobrý, tak, no, vidíš, tak já jsem hluchý, omlouvám se. Tak Moni, máš jedinečnou šanci tento týden prozatím naposled vyhrát dovolenou v hodnotě 40 000 a já se tě ptám, jaké sedadlo si v našem virtuálním letadle vybereš? 6 řad A až F.
3: Já zkusím 1A.
2: 1A?
0: Že bychom to dali takhle na kraj, jo?
3: No.
0: Tak se připoutáme.
2: To neznělo, ale moc sebevědomě to. No, tak uvidíme. Moni. Pod sedačkou 1A se dovolená Moni.
3: Já jsem úplně na půl.
2: Tak já to nebudu protahovat, neskrývá.
3: Nevadí.
2: Ale...
0: Ale sedadlo není prázdné, Moni, sedadlo není prázdné a ty od nás vyhráváš 2 vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni. Ty jsou tvoje, moc gratulujeme.
3: Ježíš, moc krát děkuju.
2: Koho vezmeš sebou?
3: No to ještě nevím, protože máme 2letou dcerku, takže to budeme muset nějak zařídit.
2: Jasně.
3: Ale asi bych chtěla s manželem.
0: Hezký, hezký. No, tak si
3: uvidíme, jak to půjde.
0: Tak si to moc užijte, 2 vstupenky na koncert Marka Ztraceného posíláme. Samozřejmě soutěž pro tebe nekončí, pokračujeme opět v pondělí v 6.50 a já se ptám, budeš tady s námi u toho?
3: No, budu se snažit.
0: Dobře, tak Moni, hezký víkend přejeme, ahoj.
2: Ahoj, gratulujeme.
3: Ahoj, děkuju.
0: Takže už zbývá jenom 26 sedaček.
2: Takže, je to tady ready na pondělí.
0: Takže dovolená v hodnotě 40 000 od Invie, třeba hned v pondělí ráno v 6.50.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na

0: John Newman, Flame, tohle je páteční Hit Radio snídaně šampionů, Michal a Jasmin s vámi a my se jdeme rozloučit.
1: Užijte si páteční den, užijte si celý víkend, odpočíňte si, naberte sílu na novej týden a my se slyšíme pak.
2: Spolehlivé auto na dovolenou, přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Zvládněte pátek, užijte si víkend a v pondělí v 6.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau.
3: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hit Radio Černá Hora. Brzy dopoledne v pátek si dejte pozor třeba na dálnici D11 na 109. kilometru ve směru na Prahu stojí prouchané auto. Na příjezdu do Trutnova směrem z Jaroměře probíhá dneska údržba dopravního značení a údržbové práce jsou i na trase mezi Náchodem a Polskem v pravém jízdním pruhu. Kdybyste měli cokoliv dalšího aktuálního, ozvěte se, zatím poměrně klid, ale jen to nezakřikněme. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
4: Olfin Car Driving Day. Testovací jízdy 40 vozů od 10 značek na jednom místě. V neděli 7. června na hřišti BICZ Park Golf Hradec Králové.
5: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
6: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
5: Všechno najednou?
7: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
8: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
13: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
14: On air.
15: Online.
14: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
0: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Už po 18. se dnes otevřou stovky kostelů, kaplí a modliteben po celém Česku při akci Noc kostelů. Letošní ručník ponese motto Odvaha. Organizátoři chtějí upozornit na význam vnitřní síly, překonávání strachu a otevřenosti vůči novým setkáním. Nový maďarský premiér Péter Maďar bude dnes v Bruselu jednat s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou o uvolnění zmrazených evropských fondů. V prohlášení na Facebooku uvedl, že dohoda s Evropskou unií je velmi blízko. Maďarsko peníze potřebuje k ozdravení veřejných financí. No a Vítko Přivá ani Kateřina Siniaková do třetího kola tenisového Roland Garros nepostoupili. Kopřiva nevyužil proti 20-letému Španělovi Martínu Landaluceovi vedení 2-0 na sety a prohrál v 5 setech. Siniaková ztratila nadějně rozehraný duel s Kanaďankou Viktorím Bokovou.
14: Hokejový servis Hit Radio.
0: Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1-4 a šampionát pro ně skončil. Už na začátku druhé třetiny prohrával tým kouče Radima Rulíka 0-3. Jediný český gól dal v 31. minutě Filip Hronek. Reprezentanti skončili na šampionátu pátí a vylepšili o jedno místo loňský výsledek.
16: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
17: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
3: Pokud vám dneska ráno byla zima, tak je to možný, ale odpoledne bude zase velký pařák. Až 26 máme měřit ve východních Čechách, na horách s jasnou oblohou okolo 19. Co se týče víkendu, lehké přepršky by tam mohly být, ale teploty by se stále měly držet okolo 25.

S Luisem Capaldim se hlásí páteční dopolední hit Rádio Černá Hora. Díky, že ladíte. Asi jste postřehli, že v úterý večer někdo v Česku vyhrál v Eurojackpotu takový zanedbatelný 3 miliardy korun. Jasně, říká se, přej, bude ti přáno, tak super, určitě moc přejeme. Jenom chci říct, že mě pobavila aktuální informace. Identita výherce je pro sázkovku už známá a vzhledem k tomu, že to bylo vsazený online, tak teďka cituju, výherci už sázková kancelář poslala e-mail. E-mail. Já nevím jak vy, ale já takových e-mailů, že jsem vyhrál stovky milionů korun, dostávám týdně tak 5krát. A většinou to končí ve spamu. Tak jsem zvědavej, jak to dopadne tady.

0: to třeba i ten prodloužený, že už dneska začínáte nějakou delší šichtu, taky s vámi jedeme. Tady od nás na Hit Rádiu Černá Hora.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
5: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
4: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
5: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
4: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 866.
6: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
7: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
8: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
10: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.

0: více na aquapalace.cz.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
6: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
7: Kaufland.
8: Jsou tady.
7: Jsou tady.
9: Jo, jsou tady.
10: Jsou tady.
7: Řekni to všem!
10: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
7: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

zazněla teď, co teda včera určitě neznělo v Česku, tak byla finská polka. Jo, včera to pro nás na mistrovství světa v hokeji skončilo. Já teda se přiznám, moc nechápu tu velkou kritiku, kterou jsem někde četl. Jasně, nepostoupili jsme zase do semifinále, ale ohráli jsme několik mladých kluků, který zkrátka budou v našich českých drezech na hokejových šampionátech hrát v příštích letech. A hlavně byla to rozlučka pro trenéra Radima Rulíka, díky kterému jsme před dvěma lety zažili všichni novodobé Nagano. Dva roky nazpátek jsme v Praze nikdo nečekali tu zlatou medaili a i my mladší ročníky jsme si díky tomu mohli zažít, jaký to bylo v tom roce 98. Tak velký díky odcházejícímu trenérskému štábu, no a nezapomeňte, že už za dva týdny se Česko zase stane jedním velkým hokejovým trenérem, respektive z hokejového trenéra fotbalovým. Mistrovství světa ve fotbale je totiž za dveřma, tak se nachystejte, nakreslete si taktiku a za dva týdny jdeme zpátky do boje.

0: Nico Santos hrál z Hitrádia Černá Hora možná do auta, kde se úplně netvoří dobrá nálada třeba díky nějaký páteční koloně, tak nám o ní klidně dejte vědět. Na 801 10100 voláte nejrychlejší dopravní servis z východních Čech i v rámci toho pátečního dopoledne, které bývá tradičně vždycky jakoby nejhorším. Tak doufejme, že to tentokrát změníme. Kdyby cokoliv, ozvěte se, my se ozveme s další muzikou. Před námi Simple Plan, taky Taylor Swift a nebo Michael Schulte a Rehab. Mějte hezký pátek.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Olfincar, Hradec Králové a Trutnov, www.olfincar.cz.
4: Slyšíte to? To je zvuk, který miluji.

0: Brouč.cz. Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
2: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Kupa zábavy i v létě? To je Bike Park ve Vítkovicích. Nech se vyvést lanovkou, vyber si trať podle náročnosti a sjetí dolů na kole. Půjčovna kol a občerstvení zajištěno. Bike Park Aldrov Vítkovice. Více na leto.skialdrov.cz, Facebooku a Instagramu.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
6: Senkor.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
12: Rádio Černá Hora.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Paní Taylor Swiftová na Hit Rádiu Černá Hora. 2 minuty zbývají do 10. hodiny. Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hit Rádiu Černá Hora. Bohužel jsme to zakřikli, ještě před malou chvíli to vypadalo dobře, teď už nikoliv. Tak dobře poslouchejte. Hradec Králové hlásí nehodu v Piletické ulici. Svitavy hlásí nehodu v Pivovarské ulici na křižovatce s ulicí 5. května, kde osobní auto srazilo cyklistu. No a ještě výjezd z Lančkrouna směrem na Nepomuky. Tady je nehoda dvou osobních aut, projíždí se jedním pruhem a pomalu se tady dá projet s minimálním zdržením. No tak buďte pozorní a vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
5: Kaufland.
7: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
0: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Sněmovna má schvalovat přesun části pomoci lidem v bytové nouzi na úřady práce. Úřady mají nově rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Po 14. hodině mají poslanci pokračovat ve druhém kole projednávání sporné koaliční novely stavebního zákona, které přerušili ve čtvrtek v noci. Zlínský filmový festival je už v plném proudu, potrvá až do 3. června a uvede 300 filmů z rekordního počtu 57 zemí. Návštěvníci uvidí i několik premiér. K něm více dodá umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.
10: Letos máme 95 světových premiér. Určitě ráda zmíním, že jsou to filmy především krátké, ale mezi těmi opravdu jako významnými světovými premiérami je třeba film Máma a táta jsou boží, což je český zástupce.
0: Je to také český zástupce v mezinárodní soutěži filmu pro děti. Raketa New Glenn společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose explodovala při testu na startovací rampě, informují tiskové agentury. Veškerý personál je v bezpečí, ujistil Bezos s tím, že je ještě příliš brzy na zjištění, co se pokazilo. No a 3 čeští tenisté budou dnes hrát na Roland Garros o postup do osmifinále. Jakub Menšík narazí v Paříži na nasazenou osmičku Demi Naura z Austrálie. Turnajová desítka Karolína Muchová se utká se Švýcarkou Tajchmanovou a Marie Bousková vyzve světovou osmičku Rusku Andrejevovou.
11: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
0: Koukneme se ještě na východočeskou oblohu. Aktuální teploty s tou jasnou oblohou okolo 20, odpoledne až na 26. Na horách se momentálně držíme okolo 14. Víkend slibuje teploty okolo 25, s tím, že by občas ze zhora něco mohlo spadnout. Nemělo by to snad být ale nic velkého.
8: Hit Radio Černá.
0: Ondra Novotný je dneska s vámi.

Miano David, tady je Hitrádio Černá Hora, ladíte nás i 12 minut po páteční 10. hodině. Tehle ten víkend v Hradci Králové se uskuteční aviatická pouť. Ještě vlastně před rokem by to bylo nesmyslné spojení, ale je to tak, o tom určitě už dávno víte, že aviatická pouť se přesunula minimálně na tento ročník na letiště do Hradce Králové. No a bude to nabitý ročník, protože v rámci soboty i neděli identický program, ve kterém se vždycky od 12 hodin představí třeba dvojce Gripenů, nebo taky Martin Šonka, taky unikátní věc, kdy ve vzduchu na dvojplošníku budou přecházet dvě ženy po křídlech. Nesmysl, tohle to prostě musíte vidět. No a včera už to nad Hradcem burácelo, protože dorazila dvojce Eurofighterů, tedy dvou proudových unikátních letounů, který jsou prostě sami o sobě naprosto úžasný. Stačí je vidět jenom, když stojí na runway, natož vy je uvidíte i v dynamické ukázce při průletu a při těch různých akrobacích. Vlastně ten program je tak různorodý a nabitý, že se na něj ostatně musíte podívat sami. Aviatická pouť.cz. My jsme vám sice po celý týden rozdávali několik vstupenek, ale vy je stále můžete koupit dneska v předprodeji, případně také zítra na místě. No a jak se na letiště do Hradce Králové dostanete nejlépe, to máte třeba u nás na sociálních sítích, protože bude i různá kivadlová doprava, tak aby to bylo pro vás co nejkomfortnější. Třeba i pro vás, co pojedete z Pardubic, protože aviatickou pouť máte v srdci. No a mimochodem, když aviatická pouť, tak taky vstupenky zadarmo, a to pro toho, kdo má v příjmení Kašpar. Kašpar, prostě spojení s historickým letectvím, s Janem Kašparem, tedy s unikátním leteckým mužem, který to všechno tenkrát začal, tak se tady ta tradice drží, a když máte zkrátka v občance příjmení Kašpar, tak u vstupu dostanete vstupenky naprosto gratis. Aviatická pouť.cz, tam jsou kompletní informace. Z Hitrádia Černá Hora vřele tento

0: si představte, že vám právě v tuhle chvíli začínají 2 měsíce volna. No, vám úplně ne, ale přesně za 4 týdny to bude realita pro všechny školáky a studenty. Touhle dobou někdy okolo 10:30 už budou lítat venku s vysvědčením v ruce a s pocitem toho, že mají před sebou 2 měsíce nic nedělání, flákání se a užívání si. Zažili jsme to vlastně všichni, v té době jsme si toho možná nevážili tolik, jako bychom za to byli rádi teďka v dospělosti, ale je to realita pro vás, pro dospěláky určitě možná i složitost v tom, že zkrátka musíte dopředu vymýšlet program skoro na každý den. Tak pevný nervy v tom vymýšlení, ale doufám, že si nějaký ty letní dny společně užijete třeba na nějaký dovče. My ještě k tomu květnovému dopoledni posíláme další muziku, před námi třeba Činasky nebo Samfeld a Jonas Blue.
1: Je to tady, 34. ročník aviatické pouti na Hradeckém letišti už o tomto víkendu. 40 letounů, 5-hodinová letecká show ve vzduchu i na zemi. Gripeny, Martin Čunka, Eurofighter Typhoon, tak to jsou jen některá lákadla leteckýho svátku. No a už tuhle neděli taky 23. ročník Decathlon cyklomaratonu. Start i cíl v Malšovické aréně, tak si tohle všechno nenechte ujít.
2: Bezpečnost má zelenou od kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
3: Váš bankovní účet byl zablokován, rychle klikněte sem. I takový může být podvodný e-mail, který díky AI vypadá naprosto důvěryhodně. Jak ho poznat dřív, než přijdete o úspory? To nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
4: Tak ano, útočníci sází hlavně na strach a časový tlak. Ale žádná banka po vás nikdy nebude chtít hesla, PIN kódy nebo údaje ke kartě přes e-mail. Než na něco kliknete, zkontrolujte hlavně adresu odesílatele. Liší-li se od oficiálního webu, e-mail okamžitě smažte. A pokud jste už údaje zadali, ihned kontaktujte svou banku a policii.
3: Děkujeme a celý návod na ochranu vašich úspor najdete na bezpečnostnazelenou.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na drmax.cz/diatour. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
8: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
9: Happy Sport!
8: Půjčovna a Service Call.
10: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
12: Senkor.
13: Klikni!
14: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
13: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
14: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
13: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
14: Když vysavače,
13: tak Mironet. Klikni dvakrát.
15: Kaufland.
9: Jsou tady.
12: Jsou tady.
15: Jo, jsou tady.
16: Jsou tady.
17: Řekni to všem.
18: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
19: Jsou ještě tady?
20: Jsou tady.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

zajisté znepříjemnit cestování letadlem. Na letní dovolenou, která se třeba blíží, může to být člověk, který si ku příkladu náhodou zapomněl vyměnit tričko po 14 dnech a je to prostě nepříjemný vedle něj sedět, a nebo to může být bitva z lokty o to, komu patří ty loketní opěrky. Komu patří třeba uprostřed ty loketní opěrky? Když sedíte na prostředním sedadle v letadle, máte možnost a právo si dát lokty na obě strany a nebo jenom na jednu? No, to je vlastně hrozně složitý. Takový pravidlo letecký etikety mluví jasně. Ten, kdo sedí u okna, má výhled a stěnu, o kterou se opře. Ten u uličky má prostor na nohy, že jo, vytáhnout nohy do uličky, pokud vám je letuška nebo steward nepřejede tím vozíkem, a můžete vlastně kdykoliv utéct v pohodě na záchod. Je to takové bolestné za to, že se mu ostatní otírají o ramena a on se cítí jako náplň v bagetě letišního automatu za 200. No prostě sedíte uprostřed jako v nějakém sendviču. Já to prostřední místo fakt nesnáším. Když můžu, beru místo na exitu, jenom je teda blbý, že pokud si to nekoupíte dopředu, tak na tom letišti musíte být fakt s dostatečným předstihem, protože podobný nápad má kupa dalších lidí. Tak pevný lokty vám přeju, až budete sedět někde uprostřed, a teď už jdeme

Za pár vteřin, přesně 10:45, ladíte páteční dopolední éter Hit Rádia Černá Hora. No zlaťák tomu, kdo vymyslí něco na únavu, taky se s ní tak strašně perete poslední dny. Já nevím, možná...

0: A to kvůli tomu, že začaly vysoké teploty a přeskočili jsme úplně jaro, nebo je to z nějakého jiného důvodu, já nevím. A taky by ten důvod mohl být, že se blíží další úplněk. V neděli v 10.45 dopoledne by měl nastat další úplněk. Tak jestli věříte jakoby na tyhle tyčáry máry, tak možná tady je další důvod. Espresso macchiato, já dneska jedu už třetí espresso a houby z toho. Takhle, chtěl jsem říct nějaký jiný slovo na H, ale ty houby mě nic nebudou stát, když jsem je vyslovil. Tommy Cash, za chvilku jste s Černou horou.
1: Hit Radio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyle Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
6: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
7: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 31. května budeme v Mladé Boleslavi v Domě kultury. Happyplant.cz.
8: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
9: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
10: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
11: Zvou vás autosalony Kopecký 3. června u OC Tesco v Hradci Králové.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco, 3/4 litru, jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
13: Hit Radio.
14: Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
15: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
16: Hit Radio Černá hora.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: páteční 11. hodinou hraje Hit Radio Černá Hora. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, ten si dáme teď. Náchodsko hlásí problémy na výjezdu ze Žernova na Českou Skalici. Střetla se tady bohužel dodávka s motorkářem. Počítejte s omezením. Pozor taky na Svitavsku v Litomyšli, v ulici kapitána Jaroše je na vozovce rozlitý olej. No a na výjezdu z Lančkorouna směrem na Nepomuky došlo k nehodě dvou osobáků. Tady se jezdí jedním jízdním pruhem. V místě nehody to pochopitelně zpomaluje. Tak buďte pozorní v rámci pátečního stále ještě dopoledne a případně vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Olfin Car Driving Day. Testovací jízdy 40 vozů od 10 značek na jednom místě. V neděli 7. června na hřišti BICZ Park Golf Hradec Králové.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Hledáte skutečnou kvalitu bez kompromisů? Krant Oknartyně v Podkrkonoší pro vás vyrobí špičková hliníková okna a zimní zahrady včetně posuvných dveří té nejvyšší kvality. Specializujeme se na precizní zasklívání pergol a elegantní zimní zahrady. Udělejte si radost úsporou a špičkovým designem. Více na krant-okna.cz.
6: Krant-okna.cz.
5: Krant Okna. Lepší pohled na svět.
7: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
10: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Premiér Andrej Babiš odsoudil ruské útoky na Ukrajinu, při kterých dron v noci na dnešek zasáhl obytný dům na jihovýchodě Rumunska. Česko podle Babiše odsuzuje pokračující ruskou agresi vůči Ukrajině a stojí při aliančních partnerech. Premiér to uvedl na síti X. Všichni živnostníci zajásají, sníží se jim totiž povinné odvody na sociální pojištění. Kolik tedy budou nově hradit, řekne mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
11: Schválený návrh počítá se snížením minimální zálohy na důchodové pojištění u OSVČ, vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost z 5720 korun na 5005 korun. Nižší úhrady se budou vztahovat i na OSVČ v paušálním režimu spadající do prvního pásma.
10: Rozdíl za první měsíce roku může být živnostníkům vrácen, pokud si o to zažádají. Téměř 40% Čechů od 15 do 24 let užívá nějakou formu nikotinu čtvrtina denně. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. V celé populaci kuřáků i uživatelů alternativních výrobků postupně ubývá. Celkem je jich necelých 30%. No a florbalisté Orky Stará Boleslav po triumfu v první lize nebudou hrát v příští sezóně v Superlize. Své místo přenechali celku Bulldogs Brno, který skončil v tabulce druhé nejvyšší soutěže na třetím místě. Bulldogs se vracejí mezi elitu rok po sestupu.
12: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
0: No tak jak je venku, stačí asi kouknout z okna a už víte, že se tam zase klube hezký den. 20 stupňů je teďka na teploměrech, na horách se držíme okolo 16, ale odpoledne to půjde ještě výše a půjdeme zase do krátkých kalhot a krátkých rukávů. 26 má být v nížinách, na horách klidně okolo 20.
8: Hit Radio Černá.
0: Teď se držíme přesně 2 minuty po 11.

Černá Hora, no a Pardubice, vévodí východočeskému sportu. Potom, co pardubické hokejové Dynamo získalo extraligový titul, tak teďka jde po titulu taky pardubický basketbalový tým. Ten se po 42 letech dostal do finálové série, kde vyzve giganta z Nymburku. Pro Pardubice finále obrovský úspěch, jeden z největších úspěchů v historii, určitě ten největší úspěch novodobé historii. No a teďka je tedy na place finále. To startuje 2. a 3. června v Nymburku, no a potom se to všechno přesouvá do Pardubic. Zapište si, pardubičtí fanoušci, termíny 7. a 8. června. To jsou ty dva důležité termíny, kdy se finále bude hrát v domácím prostředí na Dašické. Jak to bude se stupenkama, to se brzy dozvíte, ostatně můžete na to kouknout sami na bkpardubice.cz. No a my, vzhledem k tomu, že jsme hrdým partnerem pardubické Bexy, pardubického BK Quiz Pardubice, abychom byli úplně přesní, tak moc držíme palce a věříme v jeden další obrovský úspěch a v jedno další obrovské překvapení. No, to by bylo, kdyby to klaplo. Dan Barta, On My Head, tady je Hit Radio Černá Hora. Hezký dopoledne.

0: Tohle byla Rihanna. Možná jste postřehli někde na internetu fejkovou zprávu o tom, že čeká prý dvojčata. Tak ne, je to kec, je to blbost. Rihanna stále na třech dětech. Každopádně doufám, že si užíváte stále páteční dopoledne. Možná po tajmu koukáte na nějaký videa na YouTube. Proč o tom mluvím? Vyšla totiž statistika třech nejpřehrávanějších videí na YouTube, co se týče muziky. A možná budete koukat, která skladba se dostala na druhý místo. Znáte ji úplně všichni, ale řekl bych, že jste ji už strašně dlouho neslyšeli. Tak zatím přemýšlejte, za chvilku to na Hit Rádiu Černá Hora rozlousknem.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámku Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
9: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami? Ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
11: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
12: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
13: Já.
12: Protože jsou spolehlivé?
13: Já, natürlich.
12: A se zárukou na 5 let zdarma?
13: Já,
12: sicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
14: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
15: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
16: Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

No tak na Hitrádiu Černá Hora David Kaschner je určitě jeden z nejhranějších interpretů. My se teď ale podíváme na YouTube, protože vyšla aktualizovaná statistika top 10 videí s přehráváním. Vy, co

svých rodin a dalších svých rodů, protože tohle to jsou neskuteční miliardy. Co vás ale možná překvapí, tak je song, který, jak jsem říkal před pár minutami, známe a slyšeli jsme úplně všichni, ale možná už dlouho ne. Na tomhle jsem vyrůstal. Ta žába, co jede nějakým tím tobogánem, je tam vlastně trošku v negliže.

0: Česká spolupráce Evy Farné a Mireje, vzpomeneš si, tady je Hit Radio Černá Hora. No možná si vzpomínáte, že jsme dneska říkali brzy dopoledne, že je to zatím klidné na východu českých silnicích, ale bohužel už to dávno neplatí. Jedno hlášení přímo od vás.
1: Ne, chtěl bych jenom upozornit, kdo jedete nebo chystáte se jet trasu Červený Kostelec, Česká Skalice a v obráceně, asi se tomu vyhněte, protože v obci Černov, jak jsou ty serpentíny malý dvě, tak tam je teďka vrtulník a něco se tam velkého stalo, protože je tam nehoda a je tam vrtulník. Takže to v téhle chvíli, kdy volám, tak je to uzavřený. Tak si na to dávejte bacha, když tak se tomu vyhněte. Ahoj a šťastnou cestu.
0: Nehoda, motorkáře a dodávky, bohužel. Další zprávy klidně zavolejte i vy na 800 110 100, a nejenom při pátku, ale i při celém víkendu vám z Hit Rádia Černá Hora přejeme hlavně dobrý dojezd. No a to páteční dopoledne my tady dojedeme s další muzikou, před námi třeba Benassi Bros a nebo Panic at the Disco.
2: Hit Radio. Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Rádia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia.
3: Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Rádiu.
4: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Každý projekt má jiné nároky. Red Tool přináší systémové řešení nářadí Milwaukee přesně podle rozsahu vaší zakázky. Jsme specialisté s dlouholetou praxí a hlubokou znalostí oboru. Od analýzy potřeb přes dodávku až po servis. Vše na míru a bez zbytečných prostojů. Red Tool, profesionální partner pro náročné projekty. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
7: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Mironet, nová dvojka až proku fandí Česku.
9: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
8: Když fandění, tak Mironet, klikni dvakrát.
10: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
11: Užijte si den plný zážitků na Olfin Car Driving Day. Čekají vás testovací jízdy s více než 40 vozy různých značek. Vyzkoušejte různé druhy pohonů na jednom místě a zabavte celou rodinu bohatým doprovodným programem. Přijďte v neděli 7. června na hřiště BICZ Park Golf Hradec Králové. Více na olfincar.cz.
12: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
13: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
12: I teď?
14: Ano.
12: A teď?
14: Jo, včera, dnes i zítra.
13: Prostě pořád.
15: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
16: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
17: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
18: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
19: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
20: Pak když jste si dali vedle sebe fotku Trumpa a toho Buvola, tak to byla prostě jedna ku jedný.
21: Tak jste nepoznali, kdo je větší vůl.
20: Nicméně, normálně bych řekla, že k jeho smůle mu byl podobnej, ale naopak to bylo k jeho štěstí nakonec, protože právě tou jeho podobou si získal extrémní pozornost u strašný spousty lidí a vlastně dokázali zvrátit ten jeho osud, jo? Bojovali za to, aby ho neporazili, aby dál žil, že je prostě vtipnej, že je vzácnej, ať ho teda nechaj, a ono se to povedlo.
22: Dokonce na několika politických mítinzích ten Buvol Trumpa zaskočil a nikdo si toho nevšiml.

0: nejlepší dopravní servis na východě Čech. V Jaroměři dejte pozor, v Králové Dvorské ulici dneska tady probíhá údržba vozovky. A pokud pojedete na trase mezi Svitavami a Litomyšlí, tak buďte ve střehu u Janova, mohou tady výjíždět vozidla ze stavby. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Olfin Car Driving Day. Testovací jízdy 40 vozů od 10 značek na jednom místě. V neděli 7. června na hřišti BICZ Park Golf Hradec Králové. Užijte si den plný zážitků na Olfin Car Driving Day. Čekají vás testovací jízdy s více než 40 vozy různých značek. Vyzkoušejte různé druhy pohonů na jednom místě a zabavte celou rodinu bohatým doprovodným programem. Přijďte v neděli 7. června na hřiště BICZ Park Golf Hradec Králové. Více na olfincar.cz.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
5: Senkor.

0: www.fine.cz. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 12 hodin. Krátké zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré poledne. Prezident Petr Pavel označil zásah obytného domu v Rumunsku ruským dronem za zcela nepřijatelný. Zároveň podpořil apel rumunského prezidenta na silnou mezinárodní odpověď. Spojenci by podle Pavla neměli zůstat jen u společného odsouzení. Na síti X uvedl, že Rusko musí jasně pochopit, že si podobné útoky nenecháme líbit. ODS se obrátila na šéfku státní služby. Opoziční strana chce, aby prověřila, zda se na ministerstvech nedějí nezákonné postupy v souvislosti s dotacemi pro Agrofert. Podle šéfa ODS Martina Kupky jde o cestu, jak zabránit tomu, aby ministerstva uvolňovala dotace tam, kde na to není nárok a kde by tak mohly státu vzniknout mnoha set milionové škody. A teď už míříme do našeho regionu.
3: Na silnici 1/33 v Černožicích zahájí ŘSD v polovině června opravu mostu. Stávající klenbový most, který je ve špatném stavu, nahradí novou železobetonovou rámovou konstrukcí a opraví opěrné zdi. Práce jsou plánovány na 6 měsíců a pro jejich realizaci bude nezbytná úplná uzavírka.
1: Hokejový servis Hit Radio.
4: Hokejisté Švýcarska porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa v Curychu Švédsko 3-1 a v sobotním semifinále se utkají s Norskem, které vyřadilo Lotyšsko. Klíčovou postavou domácí reprezentace byl kapitán Roman Josi, který si připsal gól a dvě asistence. Švýcarsko ve vyprodané Swiss Life aréně vyhrálo i 8. zápas na turnaji, i když poprvé prohrávalo.
5: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za fair ceny. Více na globalpayments.cz.
6: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
3: Odpoledne bude na východě Čech prosluněné. Teploty budou příjemné, naměříme 22 až 25 stupňů. Na horách teploměry ukážou až 19.

6 hodin, 3 minutky, dobrou chuť k pátečnímu obědu přeju. Po dvou dnech takového trošku nedobrovolného volna jsem zpátky. Srdcovky, hit rádia jsou samozřejmě připravené a já bych jenom chtěl vědět, jestli jste přežili ten pracovní týden a ty tropy. Dejte mi vědět na 777-937-777, že jste tady. Napište mi, stačí jenom třeba žiju a nějaký vykřičník k tomu. No a když už máme za sebou tohle životní dobrodružství, tak se pojďme dát hit z roku 2015, který se taky jmenuje Coldplay Adventure of a Lifetime a je to srdcovka s číslem 1.

0: Coldplay, Adventure of a Lifetime, srdcovka s číslem 1.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Je 12 hodin, 7 minut, máme za sebou první srdcovku a další 4 jsou před námi a samozřejmě nebude chybět ani ještě ta jedna navíc extra na vaše přání a i ta dnes bude narozeninová, to znamená, že vlastně už teď klidně dopředu už mi můžete začít i psát na 777-937-777 rok, v jakým jste se narodili. Já začnu mezi tím hledat a vybírat, co si dneska teda z toho vašeho roku narození zahrajeme. Jinak vracíme se do doby, no, vracíme se do 90. let se srdcovkou číslo 2 a to se vracíme vlastně do doby, kdy jsme jídlo takhle u oběda rovnou jedli, jo? A ne, že jsme si ho nejdřív vyfotili, postli na Instagram nebo poslali známým a pak se teprve do něj pustili. To byla úplně jako jiná doba. Fotíte si jídlo, než jdete sníst. Ne pravidelně, ale třeba i nějaký jenom jako zákusek. Děláte to, jo? Takhle, nejste sami, je to naprosto v pohodě. Jenom blbý je, že většinou, než to člověk jako třeba jako fakt jako hezky jako vyfotí, koukne na to, našteluje to z té správné strany, tak potom to jídlo je úplně studený. Na druhou stranu, zase studený jídlo v tomhle šíleném pařáku, který máme i dneska, tak ono je to je aspoň maličko osvěžující. Tak se pojďme osvěžit, dámy, holky, děvčata, mám tady něco pro vás. Jo, stýskalo se mi po vás, nebudu lhát. Takže rok 1996 a legendární

legenda devadesátek. Když jsem říkal, že v devadesátkách, tak jsme žili v době, kdy jsme si oběd, který teď možná máte ještě před sebou, tak jsme nejdřív jedli, protože ho nikdo vlastně jako nefotil, ani to nikomu moc nenapadlo. Tak teď se dostaneme do

doby, kdy jsme vlastně posílali jenom pohledy a dopisy a olizovali jsme poštovní známky. Taky teď, když zavřete oči a já řeknu olíznout poštovní známku, hele, taky máte husí kůži, vybaví se vám ta chuť na jazyku, to lepidlo, to je strašný. Prostě bohužel naše tělo tak občas si pamatuje věci, které bychom z té hlavy a nejvíc teda z těch našich chuťových buněk úplně jako vymazali. A zrovna si troufnu říct, že zrovna obálky a poštovní známky, to je jedna z věcí, která už tam dávno v té hlavě být nemusela. Závidím mladším ročníkům, co tohle nezažili. My si dáme hit z roku 1987. Michael Jackson. Troufnu si říct, že Michael Jackson v srdcovkách nikdy není dost. Je to skvělá píseň, která je i tak trošku duetem. Sheryl Crow tak zpívala jednou vokály v 88. a v roce 2001 tak si s ním dokonce ty vokály zaspívala i Britney Spears. Tak tady je originál z roku 1987. The Way You Make Me Feel. Srdcovka číslo 3.

0: Tak to jsou Oasis. 12 hodin 25 minut.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Je hezký, když takhle jako vidíte skutečně jako umělce, kteří to dotáhli

0: shodou okolností právě Oasis jsou jasným příkladem toho, že opravdu z té nuly se dokáže člověk jednou dostat až na 100, jo? I když ta cesta bývá občas trnitá. Tohle byla pátá srdcovka. Uteklo to zase jako voda, za chviličku bude půl jedné. Vy posloucháte Hit Radio a já jenom teď budu chtít, aby jsme se dostali do vašeho času, do času vašeho zrození. Já vám řeknu, jaký hit tak byl zrozen ve stejný rok jako vy. Protože v sobotu a v neděli tak máme na Hit Radio ráno naší speciální narozeninovou ruletu, tak aby jsme se na to naladili, anebo pokud náhodou nemůžete o víkendu Hit Radio poslouchat, tak si dáme narozeninovou srdcovku každý pátek i tady. Takže na 777-937-777 mi napište rok vašeho narození. Já vyberu jeden rok, vyberu nejslavnější hit, nebo pokusím se vybrat ten nejslavnější hit a za chviličku si ho dáme jako narozeninovou srdcovku. Tak ještě jednou 777-937-777.
1: Je to tady, 34. ročník aviatické pouti na Hradeckém letišti už o tomto víkendu. 40 letounů, 5-hodinová letecká show ve vzduchu i na zemi. Gripeny, Martin Čonka, Eurofighter Typhoon, tak to jsou jen některá lákadla leteckýho svátku. No a už tuhle neděli taky 23. ročník Decathlon cyklomaratonu. Start i cíl v Malšovické aréně, tak si tohle všechno nenechte ujít.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
5: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
4: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
5: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
4: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
2: Senkor.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
4: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602-489-489.
6: No to bych to pěkně zvoral.
5: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
9: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Olfincar, Hradec Králové a Trutnov. www.olfincar.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Linkin Park na Hit Radio ve 12 hodin 36 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Jsem rád, že posloucháte páteční srdcovky na Hit Radio s Jirkou Pelnářem a je před námi srdcovka na vaše přání. Ta je narozeninová, když máme o víkendu narozeninovou ruletu. To znamená, že píšete rok vašeho narození a na základě toho my tady na Hit Radio hrajeme hity. Moc díky za všechny ty zprávy. Dokonce koukám, že jsme se dostali i do roku 1952. To mě moc těší, že posloucháte. Toho si moc vážím. To už máte spoustu životních zkušeností, abyste věděla, jaké rádio posloucháte. Toho si moc vážím. Díky moc. 1952. K tomu se určitě někdy dostaneme, budu muset jít ale někam na půdu a hodně, hodně oprášit desky, abych něco z toho roku našel. Ale to snad až příští týden. Teď tady totiž mám zprávu, u který normálně mám slzu v oku. A vy možná budete mít taky. Jo, píše Anet. Ahoj. Jsem ročník 2008, zítra je mi 18 let. Měla jsem mít velkou oslavu, ale ležím v posteli s chřipkou. Hůř už to vít nešlo. Tak jsem se na to těšila. Tak alespoň poslouchám moje oblíbené Hit Radio a srdcovky, které jindy nestíhám, protože jsem ve škole. Srdcovka na přání by mi udělala radost. Ahoj, Anet. Anet. Za prvé. To, že jsi nemocná na tvé 18. narozeniny, tak to je jenom příprava prostě toho, co tě potom dál v životě toho skutečného života dospěláku čeká, jo? Takhle už to bude pořád. Není to bohužel jednoduchý život v dospělosti. Na to si člověk musí zvyknout. Bohužel je to pro tebe tak trochu křest ohněm a právě proto vybírám hit z roku 2008, který funguje podle mě jako v pohádce nebo v té básničce o Mravenečkovi. Tenhle hit je jako když přijde doktor, pofouká ti na bolístku, pohladí tě po čele, hop a zítra ráno věřím, že budeš skákat zdravá z postele. Tak ať tě vyléčí. Od nás, od Hit Rádia, teď foukáme na tvou bolístku.

David na Hit Rádiu ve 3/4 na 1, píseň Narozen se zlomeným srdcem. No, my jsme se probudili se zlomeným hokejovým srdcem, fanouškovským, to je pravda. Jedeme z mistrovství světa domů, i o tom si dneska ještě budeme určitě povídat. Zároveň je tady pro vás ještě

0: dnes do 15. hodiny 100% rozdám. Tak buďte dál s Hitrádiem, buďte s námi.
1: Hitrádio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hitrádio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
4: Kaufland.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
7: Senkor.
8: Cirkův Trutnov. Strhující akrobacie, koncerty a zábava pro celou rodinu. Mezinárodní festival nového cirkusu ozdobí hvězdy z Austrálie, Gravity and Adramits i další zahraniční umělci. Vystoupí Cirk Laputika Studio Performance Group a špička české scény. Od 3. do 7. června v Trutnovském UFU a ve dvou Šapitově blízkosti. Více na cirkuff.cz.

0: Coach.cz.
1: Hledáte skutečnou kvalitu bez kompromisů? Grand Okna Rtyně v Podkrkonoší pro vás vyrobí špičková hliníková okna a zimní zahrady včetně posuvných dveří té nejvyšší kvality. Specializujeme se na precizní zasklívání pergol a elegantní zimní zahrady. Udělejte si radost úsporou a špičkovým designem. Více na grand-okna.cz. Grand-okna.cz. Grand Okna. Lepší pohled na svět.

0: Tečka.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyl Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Ve 12 hodin 59 minut, takže za minutku celá. To znamená, že si dáme nejnovější zprávy, aby jsme věděli, co se kde děje. A pokud jste teď za volantem, dobře poslouchejte, začínáme aktuální dopravou.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na Svitavsku, v Moravské Třebové, v Dukelské ulici probíhají práce na silnici, moc to tam nehoňte. No a v Jaroměři, v Králové Dvorské ulici bude probíhat údržba vozovky, i tam buďte rozhodně ve střehu. Přejeme šťastnou cestu a dobře dojeďte. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
2: Olfin Car Driving Day. Testovací jízdy 40 vozů od 10 značek na jednom místě. V neděli 7. června na hřišti BICZ Park Golf Hradec Králové.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
4: Sencor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Sencor skútr koupíš na Sencor.cz.
5: Sencor.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Bylo 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Švamzem, hezké odpoledne. Všichni významní dodavatelé energií mají nakoupený dostatek zásob pro velké i malé odběratele. Stabilita dodávek tak není ohrožena. Vyplývá to z mimořádného šetření, které provedl energetický regulační úřad. Trh je nyní podle úřadu stabilnější než na začátku energetické krize v roce 2021. Další vývoj ale bude nadále sledovat. Živnostníci zajásají, sníží se jim povinné odvody na sociální pojištění. Sněmovna schválila návrh, který vrací minimální vyměřovací základ na 35% průměrné mzdy. Kolik tedy budou nově hradit, řekne mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
10: Schválený návrh počítá se snížením minimální zálohy na důchodové pojištění u OSVČ, vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost z 5720 korun na 5005 korun. Nižší úhrady se budou vztahovat i na OSVČ v paušálním režimu spadající do prvního pásma.
1: Rozdíl za první měsíce roku může být živnostníkům vrácen, pokud o to požádají. Včerejší porážkou českých hokejistů s Finskem skončila i reprezentační éra trenéra Radima Rulíka. Toho čeká krátce po mistrovství světa plánovaná operace kolena a poté se už začne připravovat na nové angažmá v extraligovém Kladně. A co se děje u nás v regionu?
11: Okresní soud v Pardubicích poslal do vazby cizinku, která je obviněná z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Ve vazbě je tak v Česku v této kauze už 8 lidí. Žena na rozdíl od ostatních u soudu vypovídala, i když ne přímo k trestnému činu. Soud přijal všechny tři důvody vazebního stíhání. Obviněná byla v Česku několik let.
12: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
11: Králové Hradeckém a Pardubickém kraji je během odpoledne jasno nebo skoro jasno, ke konci dne bude od západu přibývat oblačnost. Teploty jsou kolem 24, v Krkonoších očekávejte 17.

A šli jste někam ven na zmrzku. Dobrý porco, kéž by. No jo, no, ve snech nežijeme, ale můžete se vydat do světa za hranice vaší fantazie. V této hodině vám rozdám, nebo co rozdám, vy si vyhrajete sérii detektivních knih, jejich celkem 12, v hodnotě 5000 korun od Lizy Reganové. Podrobnosti řeknu za chviličku, tak buďte s námi.

Miles Smith. Ve 13 hodin a 13 minut posloucháte Hit Radio. Žijeme ve velmi hektickým a někdy až moc náročným světě a tak je někdy jako moc fajn jenom tak se zavřít sám do sebe, vzít si sluchátka a pustit si krásnou hudbu, poslouchat Hit Radio a nebo se začíst do knížky. A já jsem rád, že právě teď posloucháte Hit Radio, protože v tuto chvíli si můžete vyhrát celou kolekci detektivních příběhů od světoznámé autorky Lizy Reganové. Je to celkem 12 knížek, hodnota je 5000 korun a na vás bude, jestli budete chtít všech těch 12 knih jako e-knihy jenom do aplikace ke stáhnutí a nebo samozřejmě v té nádherné tištěné vazbě. To už nechám na vás. Pravidla jsou jednoduchá. Já právě teď přečtu ukázku už vlastně ze 7. dílu. Ano, ze 7. dílu. Je to Vražedná temnota. Ten příběh vypráví víceméně o tom, že temnota je v každém z nás. Otázkou je, jestli dokáže najít detektivka Josie Quinnová cestu ven dřív, než zemře někdo další. Dobře teď poslouchejte, protože závěr toho příběhu bude buď smyšlený, anebo pravdivý. A na vás je, abyste odhalili, abyste byli tak trošku jako Josie Quinnová, nebo Josie Quinn, když nebudeme přichylovat, já to moc jako nemám rád, tak Josie Quinn, tak jestli uhodnete správnou odpověď, jestli je to opravdu fikce, anebo je to pravda. Jdeme na to. Dobře poslouchejte. 7. díl. Vražedná temnota. Když strážce parku narazí v lese na těla Valerie a Tylera, detektiv Josie Quinn tuší, že jde o víc než jen o náhodnou otravu. Pitva jí dá za pravdu. Valerie někdo před smrtí do krku hrubě zastrčil přívěsek. Při prohledávání okolí objeví Josie tým třetí spací pytel, což naznačuje, že u ohně mohl být tu noc ještě někdo další. Byla to neznámá pohřešovaná oběť? Nebo to byl podezřelý na útěku? Mohla by to být žena, která chvíli na to vyběhla z lesa přímo pod kola Josie na auta? Indicie Josie vedou na místa ukrytá hluboko v lese, do propletených jeskyní a také na statek mimo civilizaci, kam se lidé chodí schovávat a kde se setkají s mladou dívkou s vyděšenýma očima a obvázaným zápěstím, která ví víc, než říká. Druhý den ji však najdou mrtvou a se shodným přívěskem. Začíná to vypadat, jakože se společenství

0: žijící mimo civilizaci, není neškodné, ale že jde o velmi nebezpečnou sektu, kde platí pravidla zabij, nebo budeš zabit. Je to pravda, nebo to není pravda? Je to možný? Je ten příběh, takhle pokračuje dál. Nechám to na vás. Volejte právě teď na 800 937 937. Pokud správně odpovíte, tak série 12 detektivních příběhů od Lizy Reganové v hodnotě 5000 korun je vaše.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Katy Perry, Hot and Cold, horko nebo zima, no tak to vlastně bude i teď. Buď tady bude opravdu jako velký horko, a nebo to bude studená sprcha pro Pavla, kterýho mám na telefonu. Pavle, krásný odpoledne.
1: To by taky.
0: Já slyším, že si asi za volantem, předpokládám.
1: Ano, ano.
0: Výborně, tak jo. Poslouchal jsi dobře ten příběh, který jsem před malou chviličkou četl?
1: Jo, poslouchal.
0: Na tobě bude jenom teď říct, jestli si myslíš, že to je pravda, a nebo že jsem si to celý vymyslel. Správná odpověď ti zajistí, počkej, jenom připomínám, 12 knih od Lizy Reganové v hodnotě 5000 korun. Tak, a teď mi řekni.
1: Já si myslím, že to bude pravda.
0: Myslíš si, že to bude pravda? Myslíš si, ano. Že nejsem schopný si vymyslet takovýhle jako příběh?
1: No a to třeba seš, ale myslím si, že to bude pravda.
0: Dobře, tak správná odpověď je, že... Ano, je to skutečný příběh.
1: Tak, ráda.
0: Hezky. I když to vypadá dost reálně, tak Liza Reganová do svého příběhu opravdu zakomponovala všechno, co jsem říkal. A musím teda trošku varovat, realita, co se těch sekt týče, tak ta bývá často dokonce ještě bláznivější, temnější a především horší. A vražedná temnota může být varováním, že se sektami není radno se zaplést. Tak a teď mi jenom řekni, zapleteš ty se tady do těch sekt, anebo je to dárek pro někoho?
1: S těma se zaplete moje manželka, já si myslím, že ona se tomu jako tak nějakou bude i hodit, tak...
0: Já ti gratuluju, protože teď to, co jsi řekl, tak je vlastně jako důvod, proč by se s tebou paní neměla bavit. A vzhledem k tomu, že jí dáš navíc ještě 12 knih, což jsou knihy cca na celý rok, tak alespoň řekneš, miláčku, když už si tady se mnou nebudeš povídat, tak tady máš ode mě dárek a ona ti padne kolem krku a nakonec to bude úplně neuvěřitelné. Ty bláho. Pavle, člověk se musí ještě pořád učit teda, tak díky.
1: Já moc krát děkuju.
0: Jak dlouho jste spolu?
1: 10 let.
0: A víš to přesně, anebo typuješ?
1: Ne, vím to přesně, budem mít výročí takovou, takže...
0: Nádhera, takže ještě dárek k výročí. Pavle, hele, těch 10 let, naučil se z toho opravdu hodně, já ti gratuluju, užij si volný večery, bude jich hodně.
1: Jo, no děkuju.
0: Měj se krásně, šťastnou cestu, ahoj.
1: Tak ahoj.
0: No a pánové, pokud vy chcete mít několik volných večerů jenom sami pro sebe a vaše paní, aby si měla co počíst, tak v pondělí opět pokračujeme tady na Hit Rádiu s naší speciální hrou, ve které jako hlavní cena je 12 knih detektivních příběhů od Lizy Reganové.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lizy Reganové jsou jeden napínavější.

0: Soren na Hit Radio s Hitem Ordinary. 13 hodin 25 minut s vámi Jirka Pelnář a za chviličku taky Lady Gaga, Daniel Potter. A v příští hodině pro vás budu mít 4 lístky na nedělní zápas českého národního týmu proti Kosovu. Je to přípravné utkání před odletem na mistrovství světa. Tak dál buďte s námi. No a já jsem rád, že s námi trávíte celý den, nejenom odpoledne. Od 15 hodin pak odpolední show a ráno samozřejmě mezi 6 a 9 taky snídaně šampionů. Ta mimo jiné dneska probírala zahraniční politiku.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Pak když jste si dali vedle sebe fotku Trumpa a toho Buvola, tak to byla prostě jedna ku jedný.
3: Tak jste nepoznali, kdo je větší vůl.
2: Nicméně, normálně bych řekla, že k jeho smůle mu byl podobnej, ale naopak to bylo k jeho štěstí nakonec, protože právě tou jeho podobou si získal extrémní pozornost u strašný spousty lidí a vlastně dokázali zvrátit ten jeho osud, jo? Bojovali za to, aby ho neporazili, aby dál žil, že je prostě vtipnej, že je vzácnej, ať ho teda nechaj, a ono se to povedlo.
4: Dokonce na několika politických mítinzích ten Buvol Trumpa zaskočil a nikdo si toho nevšiml.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prej to je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Svegliv day.
11: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
12: Klikni!
13: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
12: Nova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
13: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
12: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
13: Když vysavače,
12: tak Mironet. Klikni dvakrát.
14: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupon platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
15: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
16: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
17: Zvou vás autosalony Kopecký 3. června u OC Tesco v Hradci Králové.
18: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio.
3: Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
6: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Dead Dance na Hit Rádiu ve 13 hodin 38 minut. Možná jste taky slyšeli informaci z Karvinska, nás to tady baví všechny, že policie na Karvinsku odhalila sfetovaného školníka. Následně teda zjistila, když jsem chtěl asi, nevím, nahlásit v ředitelně, že světý je i ředitel školy. Zajímavý. Takhle, všichni jsme měli ve škole divného školníka, na tom se asi shodneme, ale tenhle to teda dotáhl na úplně jiný level.

0: Za minutku bude 3:15, posloucháte Hit Radio, tohle byli Jeleni, všude zdejší, ano, všude dobře, ale doma nejlíp, to si určitě říká i výherce Eurojackpotu, že zaplať pán Bůh, že žije v Česku, 2 miliardy 911 milionů korun. To je úlet. To není rozpočet hollywoodského filmu, to je skutečná výhra z Eurojackpotu, která padla v Česku. Taky jste si hned představili, co byste si za to koupili? Jasně, chápu. Hele, tohle už je suma, kdy se jako fakt ty peníze dají vyhodit za úplný nesmysl. Jo? Můžete za to koupit třeba skoro 10 000 luxusních výřivek nebo víc než 1 milion vstupenek do Disneylandu. Já jsem to tady ještě hodil do kalkulačky. A říkal jsem si, že vlastně, kdybyste si dávali stranou 100 000 korun měsíčně, tak vám tyhle prachy vydrží přes 2000 let. 2000 let, prostě. Masakr. Mazec. No tohle je přesně ten moment, kdy si uvědomíte, že některé sny opravdu nemají strop, jo. A někomu od nás z Čech se prostě splnili.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

0: Vy každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
1: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
2: Užijte si den plný zážitků na All Fin Car Driving Day. Čekají vás testovací jízdy s více než 40 vozy různých značek. Vyzkoušejte různé druhy pohonů na jednom místě a zabavte celou rodinu bohatým doprovodným programem. Přijďte v neděli 7. června na hřiště BICZ Park Golf Hradec Králové. Více na allfincar.cz.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
7: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 31. května budeme v Mladé Boleslavi v Domě kultury. Happyplant.cz.
8: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
9: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
8: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet. Bez hypotéky.
9: Družstevní byty Chlumec.cz.
8: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
10: Kaufland.
11: Jsou tady.
10: Jsou tady.
12: Jo, jsou tady.
13: Jsou tady.
10: Řekni to všem.
13: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
10: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
14: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusu novým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
15: Nová dvojka a šoproku fandí Česku.
16: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
15: Když fandění, tak Mironet.
17: Klikni dvakrát.
18: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
19: Happy Sport.
18: Půjčovna a servis call.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kompo. Nyní v akční nabídce.
11: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: mezi 13. a 14. hodinou právě teď dohrál. Posloucháte Hit Radio, před námi zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na trase mezi Světavami a Litomyšlí u Janova. Dejte pozor na výjezd vozidel ze stavby, tak tam rozhodně nohu z plynu. No a na trase s Chrudimi na Čáslav u Starkoče bude v pravém pruhu probíhat údržba zeleně. Buďte ve střehu a mějte pevné nervy. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
2: Hezké léto, plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: I'm Ariana Grande.
9: It's Hozier.
10: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmamuzem, pohodové odpoledne. Skoro 40% Čechů od 15 do 24 let užívá nikotin, čtvrtina denně. Nejčastěji se hájí po elektronických cigaretách. V celé populaci, ale jinak kuřáků i uživatelů alternativních výrobků postupně ubývá. Klesá i spotřeba alkoholu a podíl škodlivého pití. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v České republice. Hasiči loni likvidovali skoro 13 stovek požárů způsobených nevyhovujícím stavem komínů. Je to nejvíce za poslední 4 roky. Přibylo i požárů topidel, kterých bylo loni 143, tedy nejvíce za 10 let. Pokračuje mluvčí generálního ředitelství hasičů Kristýna Posekaná.
13: Nejčastější příčinou požárů komínů bylo vznícení sazí. V menší míře za to mohla nevhodná konstrukce, zazděný trám nebo spáry v komíně. Topidla hořela nejčastěji kvůli nesprávnému umístění a instalaci, technické závadě nebo špatnému stavu spalinových cest.
1: Vždy je třeba dodržovat bezpečnostní zásady a k čištění či kontrole přizvat odborníka. Při akci Noc kostelů se dnes otevřou stovky kostelů, kaplí a modliteben po celé republice. Letošní ročník nese motto Odvaha. Organizátoři chtějí upozornit na význam vnitřní síly, překonávání strachu a otevřenosti vůči novým setkáním. A teď už něco z regionu.
14: Krajská střední škola služeb obchodu a gastronomie Hradec Králové získá nové prostory pro výuku ve svém areálu v Truhlářské ulici. Radní kraje uvolnili naplánovanou investici 165 milionů korun. Rekonstrukce a výstavba nového objektu by mohla být dokončena v roce 2028. Kraj má hotovou projektovou dokumentaci i vlastní pozemky pro stavbu.
15: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
14: Králové, Hradeckém a Pardubickém kraji je během odpoledne jasno nebo skoro jasno, ke konci dne bude od západu přibývat oblačnost. Teploty jsou kolem 24, v Krkonoších očekávejte 17.
16: Hit Radio.
17: Jirka Pelnář.
18: Hit Radio.
19: Ten pátek se ale vleče, co? Já vím, to je naprosto normální, ale něco s tím uděláme. Zkusíme to trošku zrychlit. To znamená, že vyberu hity, které nám, teda kromě toho prvního, jo, protože zase pořád máme za sebou celý pracovní týden a je horko, tak aby nám ta naše životní pumpa, to srdíčko neprasklo, tak taky trošku zvolníme tempo, ale můžeme si to okořenit, alespoň tím, že si spolu popovídáme. Budu tady mít v rámci pořadu Pravda nebo Bullshit další ožehavé téma, tak si připravte mobilní telefony, telefonní číslo je 777 937 777 a budu chtít vědět a znát vaše názory.

0: Bruno Mars a jeho Granát na Hit Radio ve 14 hodin 7 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tak a teď přichází ta chvíle, kdy taky konečně nahlas i v rádiu budete moct říct váš názor na věc. To vám dopřáváme od pondělí do pátku vždycky po druhé hodině. A dneska tady máme celkem zajímavý výzkum, že
1: vědci
0: tvrdí, že 70... Počkej, takhle uděláme to. Takhle uděláme to. Takhle. Napínavý. 76% lidí si myslí, že sprosté nadávání při sledování sportu je naprosto normální. Tak, teď co vy na to? To se nám docela hodí, teď kort po tom hokeji, že jo? A navíc ještě před fotbalem, před mistrovstvím světa. Tak je to naprosto normální, to, že prostě my Češi jako opravdu velmi sprostě, někdy velmi sprostě, někdy jenom sprostě nadáváme, když sledujeme sport, ať už doma u televize, anebo když jsme přímo třeba na stadionu. Dejte vědět na 777-937-777 a rovnou mi tam je napište, do jaký kategorie patříte vy? Jestli do té jako úplně jako co je v pohodě, nebo jestli prostě zprostě nadáváte, no a nebo jste prostě dlaždíči. 777-937-777, pište zprávy, posílejte hlasovky, těším se.

0: Taylor Swift na Hit Radio ve 14 hodin 16 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tak nám
1: vědci.
0: Vědci tvrdí, že 76% lidí si myslí, že sprostý nadávání u sledování sportu je naprosto normální věc. A tak se vás ptáme na Hit Radio, co vy si o tom myslíte?

Hot Sabit Rádia 777-937-777, mi voláte, píšete? Tak pojďme na to. Čau, hele, normální to je, teda u mě. Já se nemůžu dívat na hokej s dětma, protože nadávám hrozně. A patří to k tomu. Navíc je to můj ventil, takže potom doma neřvu na paní s dětma. Zdraví Tomáš. Díky za zprávu. Honza píše, zdar Jiří, jako normální to asi není, ale někdy se fandit slušně nedá. Berou za to miliony, tak ať si vyslechnou, co si o tom myslíme. To bylo celá ostrý názor, když nad tím přemýšlím. Hele, takhle, jo. Zkuste si představit, že jdete do práce a auto se na vás bude dívat, nevím, třeba 10 úplně cizích lidí a budou vám sprostě nadávat pokaždý, když se vám něco zrovna na 100% nepovede. To je jako strašná představa, na druhou stranu. No, jedeme dál. My Češi jinak u sportu mluvit neumíme, takže pokud to pro někoho není normální, musí si prostě zvyknout. To je další názor. Podle mě je sprosté nadávání důsledek velké konzumace alkoholu, která je, jak všichni víme v Česku, problém. Zdraví Franta. Taky zajímavý. OK. Tak jde to ruku v ruce, že jo? No. To ano. A jenom jak to tak počítám, zatím tady ještě nemám snad jedinou zprávu, že by to normální nebylo. Ještě to takhle v rychle projedu, 777-937-777. Jestli máte někdo jiný názor, klidně sem s tím pojďte. Ale ahoj. Nadávání u čehokoliv bych jako normálním nenazýval. V poslední době často slýchám děti nadávat tak sprostě, že se nestačím divit. Takže ať už je to považováno za normální nebo ne, tak bych to určitě nenormalizoval. Už kvůli tomu, kdo to může i jen náhodou slyšet. Richard. Tak Richarde, jsi první. Jsi první světlá výjimka. No, uvidíme. 76% vědců si myslí, že tedy podle vědců je 76% Čechů proto, že to je naprosto normální. Tak pojďte dál. 777 937 777.

0: Houdini ve 14 hodin 24 minut. Posloucháte Hit Radio. S váma Jirka Pelnář.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 76% lidí v Česku si myslí, že nadávání při sportu, sprosté nadávání, je naprosto v pořádku, je to naprosto normální. Co si o tom myslíte vy? Tak na to jsem se vás ptal. Píšete mi zprávy na WhatsApp Hit Radio. Tak pojďme zatím udělat tečku. Ještě tady pár názorů mám, jako například tady Zdenek píše čau, já jsem většinou v klidu, ale když vidím pruhovaný, tak se mi otevírá kudla v kapse, to mám žilu na čele a řvu na ně. Jasně, no, to asi jako, to se můžeme shodnout všichni, že nejčastěji na koho nadáváme, tak jsou rozhodčí. Ahoj, můj manžel nadává pořád, nejvíce mi líbí, když něco začíná dělat s nadšením a postupně přidává nadávky a dokonce i věci létají vzduchem. Pak si dá cigáro a jde do toho znovu, většinou vše teda dotáhne do zdárného konce bez úmy na zdraví. Ale jinak za mě je normální nadávat a odpouštět negativu. Super, vybavuju mýho tátu za mladá. Co tady máme dál? Renča píše. Krásné odpoledne, souhlasím s vědci. Kdybys mě slyšel včera u hokeje, dlaždič je ještě slabé slovo. To se nedá takhle před 22 hodinou vůbec napsat. Já bych dokonce řekla, že je to zdravé. Dobře, děkujeme, paní doktorko, za tenhle předpis. Super. Prosím, najdu ještě někoho, kdo si myslí, že to opravdu normální není? Projíždím tady v rychlosti blesku ještě zprávy, který chodí na WhatsApp Hit Radio. Pojďte napsat teď zprávu, ještě vám dám chviličku, jestli si opravdu myslíte, že to jako není normální, protože jinak v tomhle případě to vypadá, že
1: vědci
0: se sekli a není to jenom 76%. Lucka, výborně, Lucka právě teď napsala zprávu, myslím si, že normální to opravdu není, dá se fandit i slušně. Jsem toho jasným důkazem? No tak, Luci, děkuju za tuhle zprávu. Teoreticky nám to můžeš dokázat všem, já ti za tuhle zprávu právě teď dávám 4 lístky na zápas český fotbalový repre v neděli proti Kosovu. A tam můžeš fandit slušně. Budu za to rád. Tak jo. Nicméně, Lucinko, gratuluju, lístky jsou opravdu jako tvoje. Vám všem děkuju taky za všechny zprávy, co jste poslali. A pojďme se shodnout na tom, že
1: vědci
0: absolutně neznají Česko, protože 76% je opravdu velmi málo. U nás sprosté nadávání při sledování sportu za normální považuje podle všech zpráv cca 99,2%.
2: Když rozhodují výkon, spolehlivost a zkušenosti, obracejte se na odborníky. Red Tool je přední partner značky Milwaukee v České republice. Realizujeme malé i rozsáhlé projekty s maximální technickou podporou. Navrhneme optimální sestavu nářadí, zaškolíme tým a zajistíme dlouhodobý servis. Red Tool. Jistota pro profesionály. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já,
4: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
6: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
7: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Rekutech práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
10: Bude toho dost a dost. V Janských lázních již 6. června. Ne pro zlost, ale pro radost. Koncerty, animační programy, zážitkové workshopy, řemeslný trh a dost. To ostatní je překvapení. Tak dorazte. Zahájení lázeňské sezóny 2026. 6. června od 10 hodin. janskelázně.com.
11: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
12: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z vyjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
14: Senkor.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Hitrádio. Zlepši si náladu.

0: JC Stewart na Hit Radio ve 14 hodin 38 minut. Za chviličku ještě Miraj s hitem Volám a pomalu, ale jestli se nám blíží taky naše odpolední show, která od 15 hodin bude zase tím vaším nejlepším parťákem na druhou část pátečního odpoledne. Ať už máte v plánu cokoliv, tak užijte i nadále dnešní sluneční den, který je jeden z posledních minimálně na nadcházející týden. Vypadá to, že opravdu od soboty už to má někdy začít a mají se objevit bouřky a tak dále, ale teploty pořád příjemný, někdy nad 20 stupni Celsia, tak to není úplně tak špatný, no, tak i nadále budeme jako ve skleníku, ale co si budem, no, trošku toho deště nám vlastně vůbec neuškodí.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na východě Čech.
2: I v pátek odpoledne si užijete odpolední show na Hit Radio Černá Hora. Začínáme tradičně ve 3 odpoledne.
3: Počka, co brunete, kluci, jo? No. Hele, každý pátek je snad moje show. No. Moje, jo? Mm-hmm. 15 až 18, dámy a pánové. Každý pátek s Luckou Eisenreichovou.
2: No pozor, tak to bude stát za to.
4: To podepisuju.
3: No tak si mě nalaďte.

0: 30 minut. My jsme se spolu vydali na cestu kolem světa. No a do světa tak oficiálně vyráží nová mladá generace, protože dneska večer to bude ve městě Divoký. Maturanti si vyzvedli svoje maturitní vysvědčení a půjdou ho zapít. Jo? Platí to i pro vaše děti? Máte doma maturanta? No tak to vám gratuluju. Asi připravte lavor k posteli a ráno neluxujte byt. Ta kocovinka to tam asi bude. Ale nebojte se o ně, oni to dneska v noci zvládnou. Jo? Teď přece jenom mají vaše geny, ne? Tak buďte v klidu, vzpomeňte si, co jste dělali vy v jejich věku. Vlastně asi možná není dobrá rada. Kdyby to takhle platilo pro mě, tak já teď mít doma maturanta, tak buď mu musím dát prostě jenom do kapsy AirTag, nebo ho zamknu doma a nikam nesmí. Dobrá, ale nebojte se, oni to nějak jako zvládnou, mají na to ještě jako právo dnešní noc, protože ten oficiální dospělácký život je tady čeká až od pondělí. A zase to vyšlo na to pondělí. V pondělí my se uslyšíme? Ne, my se v pondělí neuslyšíme. V pondělí ne, až ve středu. Pondělí, úterý si dáte srdcovky s někým jiným, ve středu zase se mnou a ve středu samozřejmě nebude chybět ani naši roleta dvojsmyslů. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte pravidelně odpoledne na Hit Radio mezi 12. a 15. a užívejte zbytek dnešního dne i víkendu. No a co se týká toho dnešního dne, tak dál ve společnosti Hit Radia a především naší odpolední show. Tak se smějte.
1: Jsou tady.
2: Jo, jsou tady.
1: Řekni to všem.
3: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
4: Jsou tady.
5: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Dřív, než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
10: Senkor.
11: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
12: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.

0: aquapalace.cz.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
3: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Leko šunku Marína 100 gramů za 19,90 a Milku čokoládu při koupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Na D11 na 16. kilometru ve směru do Hradce Králové stojí Ukrajinice porouchané auto, tak tady dávejte řidiči pozor. A dále na trase mezi Náchodem a Polskem budou v pravém jízdním pruhu probíhat údržbové práce. Vaše dopravní info volejte na 800 1100.
1: Olfin Car Driving Day. Testovací jízdy 40 vozů od 10 značek na jednom místě. V neděli 7. června na hřišti BICZ Park Golf Hradec Králové.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyl Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.

0: krátké zprávy a David Račák. Premiér Andrej Babiš odsoudil ruské útoky na Ukrajinu, při kterých dron v noci na dnešek zasáhl obytný dům na jihovýchodě Rumunska. Prezident Petr Pavel označil zásah ruským dronem za zcela nepřijatelný. Podle hlavy státu by spojenci neměli zůstat jen u společného odsouzení. Od ledna do konce dubna 2026 v Česku přibylo 7440 firem, meziročně o 33% více. Jde o nejvyšší přírůstek podniků v tomto období za posledních 6 let. Více než polovina obchodních společností vznikla v Praze, s odstupem následovaly Jihomoravský a Středočeský kraj. No a Plzeň by měla být brzy energeticky nezávislá, dokončuje model pro případ blackoutu. Pokud k němu dojde, bude schopna fungovat v modelu ostrovního systému. Co to znamená, prozradí mluvčí města Monika Krauzová.
1: Nebude závislá na dodávkách zvenčí a plně pokryje potřebu sociálních zařízení, škol, školek, úřadů a dalších předem definovaných míst. Naprostá nezávislost je možná díky plzeňské teplárenské, která disponuje generátory pro takzvaný start ze tmy a má tři velké navzájem propojené zdroje pro výrobu elektřiny.
0: Toho by měla být Plzeň schopná do 12 až 18 měsíců.
2: Hokejový servis Hit Rádia.
0: Útočník Matěj Bliml postrádal ve výkonech hokejové reprezentace na mistrovství světa větší vyrovnanost. Řekl to při ohlédnutí za vystoupením národního týmu na šampionátu po vyřazení ve čtvrtfinále s Finskem. V klíčové bitvě tak podle něho chyběla Česku především produktivita. Na mistrovství světa se před letoškem představil naposledy v Tampere 2022, kde přispěl k zisku bronzu 4 góly a stejným počtem asistencí v 10 zápasech. Ve Freiburgu a v Curychu měl za 7 startů bilanci 2. Plus 2.
3: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
4: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
5: Užíváme si prosluněné letní páteční odpoledne, teploty u 25 stupňů. No ale zítra bacha, už se mají objevit přehánky a v neděli také bouřky.
2: Hit Radio Černá Hora.
5: Od mikrofonu zdraví po 15. hodině Lucka Eisenreichová. Nad hlavou nám tady v Hradci Králové hučí letouny, protože už zítra startuje aviatická pouť. No a jak se připravit na akci, probereme už za chvilku. Tak dál, laďte naše vysílání a já vám přeju příjemné páteční odpoledne. Teď vám k tomu bude hrát taky Michael Jackson.

16 hodin 10 minut, posloucháte odpolední hit Rádio Černá Hora. A když si stlumíte rádio, tak možná uslyšíte letouny. Každopádně hlavně pokud jste v Hradci Králové a okolí. Aviatická pouť v Hradci Králové startuje totiž už zítra a očividně tady už dnes probíhají tréninkové lety. Je to celkem hukot, tak si říkám, jaký to bude asi zítra na místě. Teď jsem se koukala na facebookovou stránku Aviatické poutě a vydali taková praktická doporučení, co sebou třeba na akci a co ne. Tak samozřejmě na hluk, zejména třeba pokud vyrazíte s dětmi, určitě se budou hodit špunty do uší. No a co mi přijde úplně super, tak zbalit sebou prázdnou láhev na vodu, protože v areálu budou nádrže s pitnou vodou. To je velmi praktický nápad. Gratuluju pořadatelům, protože toto by mělo být na každé akci. Tak jestli vás zajímá víc doporučení, tak si případně prostudujte facebookovou stránku akce. A přeju vám určitě zítra krásný zážitek.

Fallout Boy na Hitrádiu Černá Hora, od mikrofonu zdraví Lucka Eisenreichová. A zajímalo by mě, jestli se vám taky takhle za volantem děje to, že vypnete a jedete úplně jinam, než jste chtěli. Mně se to jako unavený mámě děje.

0: velmi pravidelně a často. Třeba jedu na nákup a místo do obchodu automaticky mířím k synovi do školky. Prostě jedu takovou tu svoji každodenní trasu a nepřemýšlím. Únava, znáte to. No a já teda doufám, že v tom nejsem sama. Schválně by mě zajímalo, kam dojedete vy, když řídíte takzvaně na autopilota. Pište mi svoje historky k nám na WhatsApp 601 292 464 a prosím vás, nenechte mě v tom samotnou.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
3: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
4: Bude toho dost a dost. V Janských lázních již 6. června. Ne pro zlost, ale pro radost. Koncerty, animační programy, zážitkové workshopy, řemeslný trh a dost. To ostatní je překvapení. Tak dorazte. Zahájení lázeňské sezóny 2026. 6. června od 10 hodin. janskelázně.com.
5: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
6: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Homecrate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon RADIO pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Svegliv Day.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
12: Hledáte skutečnou kvalitu bez kompromisů? Krant Oknartyně v Podkrkonoší pro vás vyrobí špičková hliníková okna a zimní zahrady včetně posuvných dveří té nejvyšší kvality. Specializujeme se na precizní zasklívání pergol a elegantní zimní zahrady. Udělejte si radost úsporou a špičkovým designem. Více na krant-okna.cz.
13: Krant-okna.cz.
12: Krant Okna. Lepší pohled na svět.
14: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
15: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
14: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
16: Pak když jste si dali vedle sebe fotku Trumpa a toho Buvola, tak to byla prostě jedna ku jedný.
17: Tak jste nepoznali, kdo je větší vůl.
16: Normálně bych řekla, že k jeho smůle mu byl podobnej, ale naopak to bylo k jeho štěstí nakonec, protože právě tou jeho podobou si získal extrémní pozornost u strašný spousty lidí a vlastně dokázali zvrátit ten jeho osud, jo? Bojovali za to, aby ho neporazili, aby dál žil, že je prostě vtipnej, že je vzácnej, ať ho teda nechaj, a ono se to povedlo.
13: Dokonce na několika politických mítinzích ten bůvol Trumpa zaskočil a nikdo si toho nevšiml.

sluníčko, pátek, no a k tomu Hit Radio Černá Hora. A já tady mám téma pro vás řidiče. Před chviličkou jsem se ptala, kam dojedete, když řídíte takzvaně na autopilota. Já třeba místo na nákup k synovi do školky. No a přišla mi tady jedna fakt skvělá reakce a za to díky, jo, za tu důvěru. Od Míši z Opatovic, já ani nevím, jestli můžu říct odkud, tak snad její přítel neposlouchá. Už půl roku žije Míša s novým partnerem, ale občas prý pořád automaticky zaparkuje před domem bývalého. No, tohle se doma vysvětluje prý opravdu těžko a já se teda, Míšo, nedivím, no. Tohle asi nezachrání ani dobrá večeře s desertem. Tak jestli máte někdo podobný trouble, podobný příběh, určitě se na něj těším na našem WhatsAppu 601 292 464. Hit Radio Černá Hora.

0: 15.37, posloucháte páteční hit rádio Černá Hora. A my tady dneska řešíme, kam dojedete, když řídíte jenom na autopilota. No a právě před minutkou mi tady blikla další reakce od Lenky. Můj autopilot mě jednou dovezl až před cukrárnu, opravdu milé majitelky, je tak trošku magická. Já jsem tam totiž vůbec nechtěla a najednou se otevřely dveře do cukrárny a zezadu se ozvalo. No už na tebe čekám. Tak já musím říct, že tohle je opravdu dobře zmáknutý marketing, protože co si pak ten větrník prostě dát musíte, linie, nelinie. Tak děkuju, Lenko, za tuhle reakci. No a zajímá mě, co vy muži. Vy nemáte autopilota? Případně pište stále ještě na náš WhatsApp. Já jsem zvědavá i na nějaké mužské reakce. 601 292 464.
1: Je to tady, 34. ročník aviatické pouti na hradeckém letišti už o tomto víkendu. 40 letounů, 5-hodinová letecká show ve vzduchu i na zemi. Gripeny, Martin Čonka, Eurofighter Typhoon, tak to jsou jen některá lákadla leteckého svátku. No a už tuhle neděli taky 23. ročník Decathlon cyklomaratonu. Start i cíl v Malšovické aréně, tak si tohle všechno nenechte ujít.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Moderní města a citlivé městské zóny mají jasné požadavky. Ticho, bez emisí, bez kompromisu. Red Tool, specialista na značku Milwaukee v České republice, dodává akumulátorový systém M18 a MX Fuel pro profesionální zahradní techniku. Splníte hlukové limity, ESG cíle i náročné provozní podmínky. Maximální výkon, minimální zatížení okolí. Red Tool, technologie, která respektuje prostředí. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
6: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
5: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
6: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
5: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
7: Mamí, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
8: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
7: I teď?
9: Ano.
7: A teď?
9: Jo, včera, dnes i zítra.
8: Prostě pořád.
10: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Kaufland.
12: Jsou tady.
11: Jsou tady.
13: Jo, jsou tady.
14: Jsou tady.
11: Řekni to všem.
15: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
11: Jsou ještě tady?
16: Jsou tady.
17: Klikni!
18: Mironet, nová dvojka Šoproku přináší...
19: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
18: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
19: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
18: Když vysavače,
19: tak Mironet. Klikni dvakrát.
20: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
21: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

0: Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já,
1: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz

0: Dvě minutky před 16. odpolední jste s Hitrádiem Černá Hora. No a pojďme se teďka společně podívat na východočeské silnice. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme od vás hlášení, že Jaroměř je aktuálně totálně ucpaná z Hradce Králové i z dálnice. Dále na Náchodsku na trase z Úpice na Českou Skalici před Hořičkami se odklízí stále dopravní nehoda, takže tu ještě chvilku počítejte s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. Český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
2: Užijte si den plný zážitků na Olfin Car Driving Day. Čekají vás testovací jízdy s více než 40 vozy různých značek. Vyzkoušejte různé druhy pohonů na jednom místě a zabavte celou rodinu bohatým doprovodným programem. Přijďte v neděli 7. června na hřiště BICZ Park Golf Hradec Králové. Více na olfincar.cz.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
6: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
7: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
8: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Opoziční ODS se obrátila na šéfku státní služby Zuzanu Bricknerovou, aby prověřila, zda se na ministerstvech nedějí nezákonné postupy v souvislosti s dotacemi pro holding Agrofert. Předseda ODS Kupka řekl, že tím chce zabránit uvolnění dotací tam, kde na to není nárok. Dluhy domácností v Česku u bank se v dubnu meziměsíčně zvýšily o zhruba 24 miliard na 2,67 bilionů korun. Dluhy domácností u bank se trvale zvyšují od února 2016. Většinu dluhů domácnosti tvoří úvěry na bydlení. V dubnu to bylo 77%. Letní koupací sezóna v Česku pomalu začíná. Třeba v Hradci Králové už zítra otevře své brány oblíbené koupaliště Flošna. Kdy tam mohou lidé přijít, ví mluvčí radnice Kateřina Malá.
9: Otevřeno bude denně od 10 do 18 hodin a s příchodem letních dnů se otevírací doba bude postupně prodlužovat. Co se týče novinek, tou nejvýraznější je výstavba nových toalet v blízkosti dětského bazénku. Objekt se nyní dokončuje, hotovo by mělo být přibližně v polovině příštího týdne.
8: Nové toalety začnou lidem sloužit zřejmě od začátku července. No a fotbalista Pavel Kadeřábek prodloužil smlouvu s fotbalovou Spartou o další rok. Během sezóny po loňském návratu z Německa sice nenaplnil podmínky opce na automatické prodloužení kontraktu, ale s klubem se teď dohodl na dalším pokračování.
10: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
0: 25 stupňů, sluníčko, tak to je dnešní odpoledne na východě Čech. Na víkend už nás ale bohužel čekají přehánky, nicméně teploty, ty budou stále letní u 26 stupňů.
7: Hit Radio Černá Hora.
0: Od mikrofonu vás stále zdraví Lucka Eisenreichová, no a za chviličku se společně podíváme na východočeská koupaliště.

0: Při pátku máte, doufám, všichni skvělou náladu s Hitrádiem Černá Hora. A hlavně si tu skvělou náladu, prosím vás, nenechme zkazit zítřejší předpovědi počasí. Aktuálně je nádherně, svítí slunce a i když zítra by mělo sprchnout, tak koupaliště na východě Čech otevírají své brány. Například dneska, kdo chcete stihnout ještě sluníčko, tak rovnou z práce Dachová otevírá koupací sezonu. No a nebo zítra, jak jste slyšeli v našich zprávách, tak otevírá také Hradecká Flošna a zítřkem se přidá také v Pardubicích u Aquacentra letní pláž. Kdo neznáte, tak na jednom místě dětské hřiště, brouzdálko, bazén pro dospěláky, tobogány a úplně nejlepší na tom je, že v případě, že se skutečně zítra zkazí to počasí, tak se můžete velmi příjemně schovat do Aquacentra. No neberte to.
1: Hit Radio Černá Hora.

Daft Punk a Pharrell Williams. No a pro všechny, co teďka stojíte v Jaroměři v zácpě, mám na Hitrádiu Černá Hora jednu pozvánku. Konkrétně ani bych neřekla do mužského světa, protože rozhodně i my ženy už se o to zajímáme. MotoGP. Blíží se to, přesně 20 dnů a 8 hodin teďka zbývá do startu MotoGP v Brně a my tam budeme mít taky jednoho českého zástupce. V kategorii Moto2 startuje jediný český reprezentant v šampionátu, Filip Salač. No a já jsem si ho jako neznalec vygooglila a říkám si, no to jo, jako fešák, jo, pěknej. No a potom jsem se podívala na datum narození. A jelikož bych věkově mohla být spíš jeho vzdálená tetička, tak radši už nic nekomentuju. Určitě ho ale přijďte podpořit, jediného českého pilota.

0: zlata v boji o světové pódium na MotoGP v Brně. Vstupenky jsou v prodeji.
1: Jsou tady.
2: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
8: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
9: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
8: Všechno najednou?
10: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
11: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
12: Sveglif Day. Strongmeni, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Honkanit aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Sveglif Day.
13: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
14: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
13: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602-489-489.
14: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
15: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
16: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyl Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
17: Hledáte skutečnou kvalitu bez kompromisů? Krant Oknartyně v Podkrkonoší pro vás vyrobí špičková hliníková okna a zimní zahrady včetně posuvných dveří té nejvyšší kvality. Specializujeme se na precizní zasklívání pergol a elegantní zimní zahrady. Udělejte si radost úsporou a špičkovým designem. Více na krant-okna.cz. Krant-okna.cz. Krant Okna. Lepší pohled na svět.
18: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
19: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

si vždycky v autě vyšponuju úplně na max a se svým synem potom zpíváme ze všech plic. Jste zítra Rádiem Černá Hora a jestli to s tím zpíváním od plic máte podobně, tak děláte dobře, řidiči. Zpívání za volantem totiž pomáhá udržet pozornost, snižuje stres. No a to hlavně, pokud jedete někam dál a nebo stojíte v kolonách. Takže kdo teďka stojíte v Jaroměři, prohřejte hlasivky a povinně následující skladby Alanis Morissette a hnedka potom taky Marek Ztracený. Na Hit Rádiu Černá Hora.

0: Na Hit Rádiu Černá Hora, modlitba za pátek. No a vy se, pánové, modlete, ať vás nevyměníme. Na sociálních sítích teďka totiž frčí videa, která podle mě úplně přesně vystihují rozdíl mezi mužem a umělou inteligencí. Testují, kdo nás ženy lépe vyslyší, jestli muži nebo umělá inteligence. Vypadá to zhruba tak, že žena přijde za mužem a řekne: miláčku, jsem smutná. Fakt asi v 99% muž odpoví něco ve stylu nebo a nemáš hlad? No a pak to samé žena napíše umělé inteligenci. A co myslíte? Tak to je úplně jiná písnička. Umělá inteligence začne odpovídat něco ve stylu: to mě moc mrzí, ale jsi úžasná. Obdivuju, jak svůj život zvládáš, domácnost, děti a celou rodinu. No, jako všichni víme, že AI je největší pochlebovač na světě, ale pojďme si říct, že je to trošku konkurence mužů, aspoň v tomhle ohledu. Ať napíšu cokoliv, tak mě teda třeba vždycky pochválí a cítím se hnedka líp. Ale dámy, ruku na srdce, jo. I když jsou naši muži občas trošičku emocionální polena, tak stejně je milujeme a nevyměníme. No ne?
1: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
2: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
1: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně.poděbrady.cz.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
7: Mironet, nová dvojka a šoproku fandí Česku!
8: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
7: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
9: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
10: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.

0: prevence na aquapalas.cz. Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce. Autorizovaný prodejce Volkswagen Olfin Car Hradec Králové a Trutnov www.olfincar.cz.
1: Hit Radio Černá Hora.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: 16. odpolední jste při pátku na východě Čech s Hitrádiem Černá Hora. No a jdeme na dopravu. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Na trase mezi Náchodem a Polskem v pravém jízdním pruhu probíhají údržbové práce. Zeleň se teďka šlechtí také na trase s Chrudimi na Čáslav u Starkoče, tak tudy řidiči opatrně. A vaše dopravní info volejte dál na 800 110 100.
1: Olfin Car Driving Day. Testovací jízdy 40 vozů od 10 značek na jednom místě. V neděli 7. června na hřišti BICZ Park Golf Hradec Králové.
2: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 31. května budeme v Mladé Boleslavi v Domě kultury. Happyplant.cz
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
4: Happy Sport!
3: Půjčovna a servis call.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz
11: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
12: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Státní zástupce Jaroslav Šaroch nepodá odvolání proti rozsudku pražského soudu, který v kauze Čapí hnízdo potrestal europoslankyni Janu Naďovou podmínkou a peněžitým trestem. Vrchní soud v Praze se tak bude zabývat jen odvoláním Naďové. Ta s odsuzujícím rozsudkem nesouhlasí. Den dětí o víkendu připomenou akce po celém Česku. Svůj program chystá také zoologická zahrada Tábor. O co půjde, ví ředitel zoo Evžen Korec.
13: Tuto sobotu v zoologické zahradě v Táboře poskytujeme vstup dětem pouze za 1 korunu, to znamená fakticky zdarma, jako malý dárek ke dni dětí. Bude se pořádat velké množství zajímavých akcí, rozšířená komentovaná krmení.
12: První startuje hodinu před polednem a půjde o velblouda dvouhrbého. Na řadu přijde ale i medvěd barybal nebo surikata vlnkovaná. Už po 18. se dnes otevřou stovky kostelů, kaplí a modliteben po celém Česku při akci Noc kostelů. Letošní ročník ponese moto Odvaha. Organizátoři chtějí upozornit na význam vnitřní síly, překonávání strachu a otevřenosti vůči novým setkáním. No a dlouholetá opora Slovácka Vlastimil Daníček po nedělní odvetě baráže o první ligu proti Artisu Brno ukončí profesionální kariéru. Klub o tom informoval na webu. 34-letý střední obránce nebo záložník strávil téměř celý fotbalový život v celku z Uherského Hradiště.
14: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
0: Slunce nám zatím stále krásně svítí, ale k večeru by mělo přibývat oblačnosti. Zítra už bohužel počítejte s deštěm a v neděli dokonce s bouřkami. Teploty budou ale celý víkend u příjemných 25 stupňů Celsia.
11: Hit Radio Černá Hora.
0: Lucie Eisenreichová zdraví od mikrofonu. Za chviličku dámy probereme, jak úsporně nakupovat. Tak na to počkejte.

0: Linkin Park s naprosto boží zpěvačkou Emily Armstrong na Hitrádiu Černá hora. Hezký pátek. A všimli jste si té změny. Máme za sebou fakt jako netradičně tropický konec května, 30 stupňů, sluníčko, naprostá paráda. A je zajímavý, jak tyhle ty pěkný teplý letní dny úplně změnějí náladu a chování lidí. Jo, třeba v Hradci Králové, kdy zahrádky zejou normálně prázdnotou, tak najednou obsazený, všude lidi, jo. Taky jsem si všimla, že třeba když jedu v autě, tak ostatní řidiči se na mě mnohem víc usmívají. Tak nevím, jestli to máte stejně. Každopádně pojďme si tuhle příjemnou pozitivní náladu užít. Je to tady. V pondělí totiž už oficiálně startuje červen a to je prostě léto jak vyšitý, že jo? Tak teď ještě, aby to pěkný počasí vydrželo opravdu co nejdíl.
1: Hit Radio Černá hora.
2: Mažu stop.

0: minuty po čtvrt na šest. Jste s Rádiem Černá Hora a dámy, jestli se o víkendu chystáte na nákupy, tak pro vás mám úžasný tahák. Byla jsem teďka na fakt skvělý inspirativní přednášce rodačky z Hradce Králové, Lenky Bernardes, a ta radí ženám, jak se oblékat, jo, a dělá dokonce i barevnou typologii a právě k tomu má fakt praktický tip, to prostě zvládneme každá, jo. Takže až budete nakupovat, tak se zkuste držet těchto barev. Podívejte se, jaký máte odstín pleti, jo, jestli jste prostě sněčí nebo spíš taková bledá do růžova, tak všechny tyhle barvy se odráží v té typologii barevné, co můžete nosit. Pak se podívejte na svůj přírodní odstín vlasů, na své oči a na své rty. U očí samozřejmě, i když to je třeba modrá, tak když se podíváte zblízka, tak tam budou třeba jako hnědý tečky. Tyhle všechny barvy, co najdete, tak ty můžete nosit. Jako za mě je tohle obrovský game changer, protože kolikrát si člověk není jistý, jakou barvu na sebe, no tak stačí se pořádně podívat do zrcadla. A ideálně si z toho teda udělat takový taháček, jo? Buď můžete si tu typologii vytisknout na kartičku, ale já myslím, že úplně ideálním případě prostě do mobilu. Zeptejte se AI, nadiktujte jí, co potřebujete, a potom v mobilu na každý nákup mějte tyhle barvy. Ušetří to nervy a hlavně další oblečení ve skříni, který stejně nenosíme, no a každá ho určitě máme doma víc než dost.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr

0: elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyle Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
3: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
6: Senkor.
7: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupon platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
9: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
10: Já už mám hlad!
11: Tak se pojedeme pořádně nacpat do futura. Kdo má na co chuť?
12: Skvělý nápad, aspoň nemusím vařit. A ještě si v klidu nakoupím.
11: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

dnešní odpoledne na cestách vám dělá společnost Hitradio Černá Hora. Mám tady jeden adrenalinový tip na víkend. V Hradci Králové nedávno otevřeli motokárový okruh Speed Zone a bacha, teď to nejlepší, jo. Oni ho otevřeli přímo v obchoďáku. Tady se úplně nabízí, dámy, že ty svoje polovičky prostě pošlete na motokáry a vy si konečně v klidu, bez brblání, můžete nakoupit. Já teda v tomhle asi nejsem typická žena, ač nákupy miluju, tak bych teda radši na ty motokáry. Prostě ten plyn na podlaze, to skřípání pneumatik, mě to bere. A po jízdě potom teda skutečně můžeme třeba ještě na ten víkendový nákup. Praktický s užitečným. No a pokud skutečně vyrazíte a budete tam, tak si mezi závodníkama schválně najděte můj profil, jo. Jsem zvědavá, jestli ten okruh dáte rychlejc než já. Na Hit Rádiu Černá Hora, Lucka Eisenreichová. Přeju vám dál příjemné páteční odpoledne.

6. jste ve společnosti Hitrádia Černá Hora a já už tady pomalinku, ale jistě předávám žezlo své kolegyně. Leona Genge ještě po 18. hodině přebírá totiž vysílání. Vy si určitě užijte její příjemný sametový hlas, který vás provede dnešním pátečním podvečerem. Já se na vás budu těšit zase příští pátek, tak jako každý pátek, od 15 do 18 hodin na Hitrádiu Černá Hora. Lucka Eisenreichová.

0: Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
2: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
7: Senkor.
8: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámku Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z vyjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
11: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Home Crate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon RADIO pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Swaglift Day.
12: Bude toho dost a dost. V Janských lázních již 6. června. Ne pro zlost, ale pro radost. Koncerty, animační programy, zážitkové workshopy, řemeslný trh a dost. To ostatní je překvapení. Tak dorazte. Zahájení lázeňské sezóny 2026. 6. června od 10 hodin. janskelázně.com.
13: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
14: Pak když jste si dali vedle sebe fotku Trumpa a toho Buvola, tak to byla prostě jedna ku jedný.
15: Tak jste nepoznali, kdo je větší vůl.
14: Nicméně, normálně bych řekla, že k jeho smůle mu byl podobnej, ale naopak to bylo k jeho štěstí nakonec, protože právě tou jeho podobou si získal extrémní pozornost u strašný spousty lidí a vlastně dokázali zvrátit ten jeho osud, jo? Bojovali za to, aby ho neporazili, aby dál žil, že je prostě vtipnej, že je vzácnej, ať ho teda nechaj, a ono se to povedlo.
16: Dokonce na několika politických mítinzích ten Buvol Trumpa zaskočil a nikdo si toho nevšiml.
13: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio Černá Hora.
17: Zlepši si náladu.
13: S zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Aktuálně máme hlášené měření rychlosti v obci Žabokrky, tak tady nohu z plynu. A dál počítejte se zdržením v Jaroměři v Králové dvorské ulici. Tady probíhá až do 7 do večera údržba vozovky. Vaše dopravní info volejte také na 800 110 100.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já,
2: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
4: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
5: Jsme firma FL Brány. Český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrány.cz. Prostě pohoda.
6: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
6: Kaufland.
8: I'm Ariana Grande.
9: It's Hozier.
10: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
11: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezký podvečer. Všichni významní dodavatelé energií mají nakoupený dostatek zásob pro velké i malé odběratele. Stabilita dodávek tak není ohrožena, zjistil to energetický regulační úřad. Trh je podle něj teď stabilnější než na začátku energetické krize v roce 2021. Projekt Klíšťata ve městě sbírá data o výskytu klíšťat po celém Česku. První výsledky ukazují, že lidé na ně často naráží nejen v lese. Pokračuje mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
12: Prostředí lesů a zhruba 30% pak pocházelo právě ze soukromých zahrad. Další zhruba 9% z chat a chalup a zhruba 11% z městských parků.
11: Více informací najdete na webu Klíšťata ve městě.cz. Skoro 40% Čechů od 15 do 24 let užívá nikotin, čtvrtina denně. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. V celé populaci kuřáků i uživatelů alternativních výrobků ale postupně ubývá. Snižuje se i spotřeba alkoholu a podíl škodlivého pití. Kajakář Jakub Krejčí v úvodním závodě světového poháru ve vodním slalomu obsadil 3. místo. Amálie Hilgertová dostala ve finále 50-sekundovou penalizaci a skončila mezi kajakářkami 11.
13: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
11: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě republiky se objeví občas déšť nebo přehánky, postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na zbytku území. Nejvyšší teploty 22 až 28 stupňů, na horách kolem 18.
14: Tak i když Dominik straší s tím, že sem tam padne nějaká kapka, nic si z toho nedělejte, přátelé. Víkend! To je zásadní, jo? Máme po 18. hodině, s vámi je Kuba Urban a právě teď výběr toho nejlepšího od 80. až po milénium s Rickem Martinem.

takhle může chutnat páteční večer u nás na Hit Rádiu, přátelé. Chris Ria a jeho Josephine. A já věřím, že dneska děláte něco, že už teď jako, že už vnímáte víkend, jo? Ti, kteří jsou stále ještě po 6. hodině v práci, tak s nimi samozřejmě mám upřímnou soustrast. Jo, zvládněte to, vy, kteří jste na odpolední, protože víkend klepe na dveře a víkend volá. Hudebně se o vás budeme starat výběrem toho nejlepšího z 80., 90. a taky 0. let. A protože už opravdu jako je léto, počasí nám jenom přeje, tak si myslím, že další muzika by vás měla zavést v podstatě na letní hudební festivaly, kde to jako pořádně potřebujete napumpovat, jo? Pump up the jam. To je jedna z velká klasika vlastně z konce 80. let, protože tehdy se psal rok 1989, kdy Technotronic v podstatě stály na zrodu Eurodanceu a toho celého hudebního odvětví, které potom zlomilo celá 90. léta. Dáme si je právě teď. Pump up the jam a za pár minut třeba Garrett Gates na Hit Radio.

0: Gates a jedna z těch klasik, kterou vám hrajeme tady u nás na Hitrádiu. A je to jedna z těch písní, které se objevily taky ve filmu, respektive ona vlastně byla přímo filmová, protože se jmenuje Unchained Melody a stejný film se jmenuje taktéž Unchained Melody. Tak tohle byla malá vzpomínka a my jich dneska budeme mít víc než dost. Hrajeme vám totiž to nejlepší z 80., 90. a taky 0. let a za pár minut zazpomínáme i na českou kapelu. Pamatujete na Láďu Křížka? Ha, kdo by ho neznal. Ale ještě předtím, než byli Damians, tak samozřejmě Láďa Křížek zpíval s kapelou Crayson a my si je dáme už za chvíli, jejich největší hit Vzdálená.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prej to je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberecjede.cz. Swag Live Day.
3: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
4: To jsou družstevní byty Chlumec v klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
3: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
4: Družstevní byty Chlumec.cz.
3: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portál.
8: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusinovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
9: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 31. května budeme v Mladé Boleslavi v Domě kultury. Happyplant.cz.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
11: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku!
12: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
11: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
13: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
14: Tak dobře poslouchejte.
13: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
13: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
13: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
15: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
13: Tenhle zážitek najdete pouze na...
16: Firma na zážitky.
14: CZ.
17: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.

Poker Club a teď dohrává French Affair. A tohle byl velký taneční hit, tohle si vzpomínám. Tuším, že se psal někdy rok 2000, možná 2001. Tak vy posloucháte Hit Radio dneska v pátek večer a páteční večery většinou bývají takové jako už odpočinkové, jo? Že se říká, že čtvrtek je malý pátek a pátek je prostě už víkend. Hele, jak kdo? Myslím si, že je řada z vás, kteří v tuhle chvíli Hit Radio ladíte ještě v práci, jo? Tak pro všechny páteční podvečerní pracující určitě za pár minut třeba Queeni I Want It All a nebo taky Era a Ameno, což je mimochodem teda píseň, která se jako úplně vymykala totálně všemu, protože to jsou takové ty chorály, to jsou zpěvy a kromě Ery tehdy frčela taky Eňa, možná si na to vzpomínáte, prostě něco, co bylo úplně mimo hudební žánry a přesto se to v rádiích okolo toho roku 2000 objevovalo. Tak tohle je vlastně konec 90. let, Era a Ameno, pojďme na to zazpomínat a možná si pamatujete, že jste pro tohle třeba hlasovali i v hitparádě ESO tehdy na Nově. No jo, vždycky o víkendu to dávalo.

0: Mimochodem vlastně skvělá páteční věta. I want it all. Chtěl bych něco možná víc. Rovnou třeba celý víkend. Chtěl bych prostě všechno, I want it all, chtěl bych dobré počasí, dobré jídlo, chtěl bych spát, chtěl bych, já nevím, navštěvovat kamarády, prostě nic nedělat, můžete, teda alespoň v to doufám. Za pár minut nás čeká další skvělá muzika, zazpomínáme na album Confessions on a Dance Floor, které vydala Madonna, mimochodem už vlastně připravuje druhé pokračování, které se jmenuje Confessions 2 a bude taky z tanečního parketu, ale tohle je ta vlastně původní deska, z toho single Secret. No a přidáme taky jednu velkou českou klasiku. Svišti na golfovém hřišti a Chaos budou za chvíli.
1: Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím.

0: zprávy každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
1: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na Poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
8: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
9: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
8: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
9: Když vysavače,
8: tak Mironet. Klikni dvakrát.
10: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
11: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
10: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet. Bez hypotéky.
11: Družstevní byty Chlumec.cz.
10: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
12: Bude toho dost a dost. V Janských lázních již 6. června. Ne pro zlost, ale pro radost. Koncerty, animační programy, zážitkové workshopy, řemeslný trh a dost. To ostatní je překvapení. Tak dorazte. Zahájení lázeňské sezóny 2026. 6. června od 10 hodin. janskelázně.com.
13: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
14: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: či úlohu potravinovým řetězci převezmou Chris.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
2: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.

0: www.mobilmax.cz.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Cirkus Trutnov. Strhující akrobacie, koncerty a zábava pro celou rodinu. Mezinárodní festival nového cirkusu ozdobí hvězdy z Austrálie, Gravity and Adrmits i další zahraniční umělci. Vystoupí Cirk Laputika Studio Performance Group a špička české scény. Od 3. do 7. června v trutnovském UFU a ve dvou šapitoch v jeho blízkosti. Více na cirkuff.cz.
4: Lenny Kravitz.
5: Páteční večer po 7. hodině s vámi na Hit Radio Kuba Urban a hudebně si dáme právě teď legendu Roxette.

Výběr toho nejlepšího z 80. 90. a taky 0. let, ale tohle byla typická 80. a konkrétně Cyndi Lauper a její Time After Time. V těch velkých hudebních legendách budeme pokračovat, akorát se přesuneme o pár let zase dopředu, konkrétně na začátek 90. let, protože já tady mám píseň, která zažila poměrně takový jako, řekl bych i skandálek, jo, v roce 1990 Vanilla Ice totiž vydal skladbu Ice Ice Baby, jo, asi všichni známe. Silně tam vysemploval ikonickou basovou linku ze skladby Under Pressure od Queenu a Davida Bowieho, kteří to vypustili tehdy v roce 1981. Zvláštní na tom celém případu bylo to, že Vanilla Ice zpočátku tuhle jasnou krádež jako absolutně a notoricky obhajoval a říkal, že to jsou jiné tóny, že to je vlastně něco úplně jinýho a že to vůbec neměl jako v zájmu nějak ukrást a tak dál. Nicméně nakonec se prý mimosoudně urovnal, což vedlo k masivním tantiemům a hlavně spoluautorským titulům. To znamená, takhle vlastně zněla ta vysemplovaná skladba, to znamená ten originál Under Pressure. A teď mi neříkejte, že ten Vanilla Ice to nevykradl vědomě, jo? Protože právě teď si dáme jeho Ice Ice Baby a jenom to posuďte, protože podle mě je to totálně, ale úplně stejný. OK, Hit Radio s vámi a tohle je Ice Ice Baby. A Vanilla

0: právě teď na Hitrádiu Nelly Furtado, nebo respektive dohrála Nelly Furtado. A ona trošku nečekaně, ale přišla vlastně s velkým comebackem. Není to tak dávno, co Nelly Furtado řekla, hele, dobrý, koncertování už mám dost, už nechci koncertovat. To ovšem neznamená, že bych nevydávala novou muziku, to je pravda, to řekla. A pozor, zcela nečekaně vydala nový single, vlastně na to nikdo ani neupozorňoval, ani na to nikdo netýzoval. A v 47 letech se vrhla na hudební, vlastně jako úplně jinou odnož, kterou podle mě za svůj hudební život, za svou kariéru nikdy neskoušela. A to je houseová elektronická taneční muzika, hotová na festivaly jako třeba Beats for Love, Tomorrowland a tak, protože dala se dohromady s kanadským elektronickým duem, které má přezdívku DVBBS a společně vytvořili fakt jako pořádnou tucárnu. Takže, přátelé, Nelly Furtado rozhodně ještě neřekla poslední slovo. My si za okamžik dáme návrat do 90. let, MC Sar a Real McCoy and Not The Night a čekají nás taky Texas a Summer Sun.
1: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
2: Tak hurá na Vysočinu.
1: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
2: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
1: Skály a vyhlídky, co berou dech.
2: Rybníky, jezera i koupaliště.
1: Aktivní zábava i adrenalin.
2: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
1: Vysočina má co nabídnout.
2: Stačí si jen vybrat.
1: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne. Prej, to je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Svegliv Day.
6: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
7: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
6: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602-489-489.
7: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
8: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
9: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
10: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupon platí do 3. června.

0: Bikepark.cz. Kupa zábavy i v létě? To je Bikepark ve Vítkovicích. Nech se vyvést lanovkou, vyber si trať podle náročnosti a sjetí dolů na kole. Půjčovna kol a občerstvení zajištěno. Bikepark Aldrov Vítkovice. Více na leto.skialdrov.cz, Facebooku a Instagramu.
1: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Bioldo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Texas, tu jsem já poslouchal jako velmi, ale velmi rád. Tohle je jejich asi nejznámější single Summer Sun. Vy posloucháte Hit Radio a výběr toho nejlepšího z let 80., 90. a taky 0. Mimochodem, přátelé, jsou to písničky velmi známé, jsou to písničky, u kterých se nám vždycky vybaví nějaká ta faktická situace, třeba z mládí, z dětství, diskotéka, první dovolená, školní výlet, auto bez klimatizace, že jo, Walkmany, vypálená CDčka a tak dál, a tak dál. Ale když už jsme u toho, jak se vlastně ta doba mění a jak se třeba za posledních 30 let jako vyvíjela a změnila, tak si představte, že velké platformy jako Netflix a Spotify teď čím dál tím více tlačí video podcasty. Takže už vlastně jako nestačí, že si podcast pustíte do uší, ale teď byste se na něj měli při nejlepším jako ještě dívat. To znamená Spotify, služba, která vám vlastně celou dobu nabízela jenom hudební obsah, tak teď už nabízí i video obsah. Je to docela zajímavé. To znamená, když si řeknete někomu, že jdete si něco poslechnout, už to nemusí úplně znamenat vyloženě to, že si jdete něco jenom poslouchat, ale už se na to pravděpodobně budete i dívat. Samozřejmě nejlépe ve 4K a s velkým datovým objemem, že jo? Takže naštěstí tady zůstávají takové jistoty, jako je rádio a Hit Radio, jo? My vám budeme vždycky jenom rád. A kdybyste se na nás chtěli podívat, vřele doporučuji, mrkněte se na naše Instagramy, najdete nás na sociálních sítích. Prince za pár minut, ale ze všeho nejdřív Matěj Rupert a jeho parta Monkey Business pro všechny naše kamarády.

0: hudebními lety. To jsou 80, to jsou 90 a to jsou také hity z milénia. Prince nám dohrál a dospíval u nás na Hit Radio. No a já vám takhle vlastně lehce před 7:45 můžu za chvíli nabídnout jméno, které jsme kdysi dávno slýchali poměrně často, ale pak už se po něm jaksi slehla zem. Říká vám něco italský zpěvák Tiziano Ferro. No jistě, oblíbený mimo domovskou Itálii v ostatních zemích, jako měl obrovské hity a jeden z těch, který bodoval na celém starém kontinentu, tak byl Perdono. Tak možná si zaspomínáte na svoji dobu, kdy jste třeba chodili do školy, protože tohle se opravdu hrálo úplně všude. No a do té doby, než nám odbije 20. hodina, tak kromě Tiziana Ferra třeba Korona a vzpomínka na 90. Baby, baby!
1: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
6: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
5: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet. Bez hypotéky.
6: Družstevní byty Chlumec.cz.
5: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
7: Hledáte skutečnou kvalitu bez kompromisů? Grand Okna Rtyně v Podkrkonoší pro vás vyrobí špičková hliníková okna a zimní zahrady včetně posuvných dveří té nejvyšší kvality. Specializujeme se na precizní zasklívání pergol a elegantní zimní zahrady. Udělejte si radost úsporou a špičkovým designem. Více na grand-okna.cz. Grand-okna.cz. Grand Okna. Lepší pohled na svět.
8: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
9: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
11: Senkor. Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
12: Tak hurá na Vysočinu.
11: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
12: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
11: Skály a vyhlídky, co berou dech.
12: Rybníky, jezera i koupaliště.
11: Aktivní zábava i adrenalin.
12: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
11: Vysočina má co nabídnout.
12: Stačí si jen vybrat.
11: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.

0: Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Páteční večer u nás na Hit Radio s vámi Kuba Urban. I po 20. mám pro vás výběr toho nejlepšího od 80. až

večer a vlastně její další z comebacků, ona jich měla několik, tohle byl začátek 90. let a takzvaný Šup Šup Song. No a ten největší comeback samozřejmě přišel až vlastně v té druhé polovině 90., když se vracela s hitem Believe a vlastně se vrátila už v trošku starším věku, ale jako s takovou peckou, že se o Cher začalo všude mluvit. Mimochodem před chvílí nám hrál Michael Jackson, byli jste už v kině na filmu o Michaelu Jacksonovi, anebo si spíš pamatujete třeba, jaké role stvárnila Cher, protože kromě toho, že to byla skvělá zpěvačka, tak samozřejmě i filmová herečka. Pro mě naprosto ojedinělej zážitek Čarodíky z Eastwicku, že jo, tam hrála Cher, potom hrála určitě majitelku klubu Tess ve filmu Varieté, tam hrála po boku Christiny Aguilery a myslím si, že nezapomenutelná je v roli babičky v Mamma Mia. Tam všude jste Cher mohli zahlednout. My jsme Hit Radio a hrajeme vám to nejlepší z 80., 90. a taky 0. let. To znamená, že vám dáme takový ten výběr z hroznů, jo? To znamená ty úplně největší hity, na které velmi rádi vzpomínáte. Jsou to takové ty naše srdcovky. Nevynecháme ani českou muziku. Tady jsou Vanastovy věci a Vlkodlak a za pár minut třeba

pojmenování Atomic Kitten. To je tak, když chcete říct něco jako třaskavýho, ale zároveň jste to možná trošku přehnali, tak nakonec řeknete, že jsou to atomová koťátka. Jo, že atomová způsobí takový jako rozruch a pak přidáte koťátka a už je to jako v pohodě. Atomic Kitten a Eternal Flame, samozřejmě píseň, která je předělávka, ale která jim hodně, hodně pomohla v hudební kariéře. Jitra Deo s vámi a víte co, už za chvíli zase budeme brouzdat třeba v 80. letech a dáme si legendární alfabet.

0: oblečeními Velux prostřešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
1: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Cirk UF Trutnov. Strhující akrobacie, koncerty a zábava pro celou rodinu. Mezinárodní festival nového cirkusu ozdobí hvězdy z Austrálie, Gravity and Adramits i další zahraniční umělci. Vystoupí Cirk Laputika Studio Performance Group a špička české scény. Od 3. do 7. června v Trutnovském UFu a ve dvou šapitoch v jeho blízkosti. Více na cirkuff.cz.
7: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
8: Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
9: Výroční sezóna byla pro FC Hradec Králové jedinečná. Děkujeme všem partnerům a fanouškům za energii, věrnost a podporu v Malšovické aréně. Vaši přízně si vážíme, těšíme se na pokračování i v nadcházející sezóně a děkujeme, že jste s námi. FC Hradec Králové, záležitost srdeční.
10: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
11: A tava!
12: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
13: Plánujete víc výletů do Krkonoš? Výletní sezónka je jasná volba. Neomezené lanovky, dětské parky i stezka Koruna mistromů s novou medvědí stezkou. Platná je od května do října. Vyplatí se už od třetí návštěvy. Výletní sezónku kupujte online na skiresort.cz.
14: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
15: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

Tohle je na Hitrádiu Christina Aguilera. Já si pamatuju, jako malí kluci jsme jí říkali Christina z Akvária. Mysleli jsme si, že jsme strašně, ale strašně vtipný. A dnešním pohledem 37-letého muže musím říct, že jsme vtipní jen nebyli, samozřejmě. Tak přátelé, co? Grillujete? Už jste to vytáhli? Už jste očistili grill? Už jste byli nakoupit masíčko? Nakoupit koření? Už to celé nakládáte a chystáte se na to krásné víkendové grillování? Já doufám, že jo, protože prostě není nic lepšího, než takhle při tom sluníčku, které tak jako teď už jako skoro zapadlo, jo, ale jako vlastně, které jako padá hezky dolů, tak při tomhle sluníčku si prostě jako dávat, vychutnávat si ten jako opravdu dobrý steak, který si navíc jako uděláte sami, jo? To si myslím, že je pořádná taková ta chlapská práce, taková ta odměna. Jak pozvete toho souseda a teď mu vyprávíte o tom, jak jste si pořídili prostě zase tady ten novej grill a to je, to dělá úplně samo, člověče, jo? A teď vám to všichni musí pochválit a pak jsme spokojení, no. To se potom usíná s daleko lepším pocitem, přátelé. Tak jestli grillujete, dejte vědět na 777-937-777. Musím se přiznat, já na tom budu velmi, ale velmi podobně, už se těším zítra. Jedna malá holka, to je Martin Kučaj a Proud a za pár minut taky klasika You Are The Voice a John Farham. Posloucháte

0: Od 18. hodiny jsme brouzdali těmi nejlepšími hity z 80., 90. a taky 0. let. Tradiční Hit Radio Klasik vám hraje vždycky v pondělí, v úterý, ve čtvrtek a v pátek mezi 18. a 21. Zkrátka to nejlepší z těchto tří hudebních dekád. Musím vlastně říct, že jsme dneska nehráli Britney Spears, což napravím za chvíli, Baby One More Time. Ano, tu Britney Spears, která tehdy byla jako absolutní hvězda. Myslím si, že měla před sebou jako brutální kariéru. To, jak se chová teďkon, to už je otázkou, no je jako nedobře se na to úplně dívá. Holka už se asi po čtvrtý smazala všechny sociální sítě, teď jí znova ve státek chytili s alkoholem za volantem, takže jako nic moc, no. Ale dáme si single z její největší slávy, nebo z dob její největší slávy, pak nás taky čeká Eminem anebo Pretenders, no zkrátka výběr skvělý muziky. Já se s váma rozloučím, blíží se 9. večer a to znamená, že se zase někdy uslyšíme. Kuba Urban, vám přeje krásný víkend. Z Hit Radia, ahoj.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: makro.cz.
1: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
2: Ahoj Emi, potkáme se dneska. Potřebuju kafe, dort a pořádný pokec. Tak ve futuru. Dáme něco dobrého a konečně to všechno probereme. Pecka. A když už tam budeme, mrkneme i do obchodu. Co ty na to?
3: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
4: Výroční sezóna byla pro FC Hradec Králové jedinečná. Děkujeme všem partnerům a fanouškům za energii, věrnost a podporu v Malšovické aréně. Vaši přízně si vážíme. Těšíme se na pokračování i v nadcházející sezóně a děkujeme, že jste s námi. FC Hradec Králové. Záležitost srdeční.
5: Plánujete víc výletů do Krkonoš? Výletní sezonka je jasná volba. Neomezené lanovky, dětské parky i stezka korunami stromů s novou medvědí stezkou. Platná je od května do října. Vyplatí se už od 3. návštěvy. Výletní sezonku kupujte online na skiresort.cz.
6: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
7: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
6: a poctivé pivo z místních pivovarů.
7: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
6: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
9: Prostě pořád. Adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na
12: Firma na zážitky
9: CZ.
13: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
14: A tava!
15: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
16: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Rádio Černá Hora. Look, if you had one shot, one opportunity.

0: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámku Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
1: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusinovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.

0: scénáři. Ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
2: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portál.
3: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
4: Výroční sezóna byla pro FC Hradec Králové jedinečná. Děkujeme všem partnerům a fanouškům za energii, věrnost a podporu v Malšovické aréně. Vaši přízně si vážíme, těšíme se na pokračování i v nadcházející sezóně a děkujeme, že jste s námi. FC Hradec Králové, záležitost srdeční.
5: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
6: Plánujete víc výletů do Krkonoš? Výletní sezonka je jasná volba. Neomezené lanovky, dětské parky i stezka korunami stromů s novou medvědí stezkou. Platná je od května do října. Vyplatí se už od třetí návštěvy. Výletní sezonku kupujte online na skiresort.cz.
7: Bude toho dost a dost. V Janských lázních již 6. června. Ne pro zlost, ale pro radost. Koncerty, animační programy, zážitkové workshopy, řemeslný trh a dost. To ostatní je překvapení. Tak dorazte. Zahájení lázeňské sezóny 2026. 6. června od 10 hodin. janskelázně.com.
8: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

Bude toho dost a dost. V Janských lázních již 6. června. Ne pro zlost, ale pro radost. Koncerty, animační programy, zážitkové workshopy, řemeslný trh a dost. To ostatní je překvapení. Tak dorazte. Zahájení lázeňské sezóny 2026. 6. června od 10 hodin. Janské lázně.com

0: Kouč.cz.
1: Plánujete víc výletů do Krkonoš? Výletní sezónka je jasná volba. Neomezené lanovky, dětské parky i stezka korunami stromů s novou medvědí stezkou. Platná je od května do října. Vyplatí se už od třetí návštěvy. Výletní sezónku kupujte online na skiresort.cz.
2: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
3: Výroční sezóna byla pro FC Hradec Králové

0: nadcházející sezóně a děkujeme, že jste s námi. FC Hradec Králové, záležitost srdeční.
1: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
2: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
1: Všechno najednou?
3: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
4: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

www.tečka.cz. Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
1: Plánujete víc výletů do Krkonoš? Výletní sezonka je jasná volba. Neomezené lanovky, dětské parky i stezka koruna mistromů s novou medvědí stezkou. Platná je od května do října. Vyplatí se už od třetí návštěvy. Výletní sezonku kupujte online na skiresort.cz.
2: Výroční sezóna byla pro FC Hradec Králové jedinečná. Děkujeme všem partnerům a fanouškům za energii, věrnost a podporu v Malšovické aréně. Vaši přízně si vážíme, těšíme se na pokračování i v nadcházející sezóně a děkujeme, že jste s námi. FC Hradec Králové, záležitost srdeční.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.